0: music.
1: Exclusive new music.
2: Zdravím všechny posluchače Fajnu, já jsem Bejra.
0: Vždycky hot.

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

0: ještě neznají všichni.
1: Témata, který chceš vidět.
0: A momenty z rádia, který by nám bez kamery nikdo nevěřil.
1: To nejlepší z Fajnu na Instagramu, TikToku a YouTube.

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

0: to, než to bude všude.
1: Hity začínají tady.
0: Fajn.
1: Hudba.
0: Hvězdy, zákulisí.
1: A to nejlepší z internetu.
0: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Fajn. Algoritmus ti doporučí vatu.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

0: playlist. Žij léto. Fajn. Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: Vždycky hot.

0: since I'm...
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Taky tyřešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Are you ready for this?
1: Smithy.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie Abrams.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
5: Welcome to the show.
2: Yo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fine. Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
10: Dneska jasno až polojasno, ojediněli se můžou vyskytnout přeháňky. Nejvyšší denní teploty dneska 23 až 28 stupňů Celsia.
11: Fine. Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej, tatínka.
13: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
15: Jsme online.
16: Online.
15: Jsme na DAB+.
16: Plus.
15: Jsme
16: v aplikaci
15: Radia.cz.
16: Hot News.
10: Kulturní centrum Stalin na Letné může dál fungovat. Pražští radní rozhodli, že se areál vrací do tržního řádu, takže se tam můžou dál konat koncerty a další akce. Podmínkou je ale pravidelná kontrola statiky podstavce bývalého Stalinova pomníku, aby byl prostor bezpečný úplně pro všechny. Letadlo společnosti Smartwings z Prahy se krátce po startu muselo vrátit zpět na letiště. Posádka totiž zaznamenala problém s jedním z motorů. Na palubě bylo 189 cestujících a 6 členů posádky. Všichni bezpečně přistáli a nikomu se nic nestalo. Bizardní incident řešili v nemocnici v Číně. Jeden muž si zasekl krk mezi opěrku a opěradlo lavičky a nemohl ven. Kamarád mu chtěl pomoct, ale dopadl úplně stejně.
17: Fajn. Pozor si dejte na silnici 38 u obce Doxy, okres Česká Lípa. Tady je bohužel srážka osobáku se srnou, je to naštěstí bez ranění. Velký špatný taky na silnici 422 u obce Velké Bílovice, okres Břeclav. Tady je nehoda nákladního vozidla, probíhá tady provoz kyvadlovým jedním jízdním pruhem. A pozor taky na D1 mezi 77. a 76. kilometrem ve směru na Prahu, které neprůjezdný levý jízdní pruh. Tolik dopravě, teď už Morning Boost.
18: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět.

0: Regisburci, krásné úterní ráno. A krásný je hned z několika důvodů. Za prvý, už není pondělí. Za druhý, kulturní centrum Stalin na Letný může dál fungovat. A za třetí, trantarararara, konečně jsme si někdo pořídili data, neomezený data. Jo, a jinak je tady i Wendy.
1: Zdravím, krásný dobrý ráno.
0: Wendy, máš taky neomezený data?
2: Já mám neomezený data, no.
0: Když tak ti můžu udělat hotspot už.
1: Jo, ti gratuluju.
0: Tak dámy a pánové, jdeme neomezeně vyhrávat. V playlistu za malou okamžik Katy Perry, Harry Styles, nebo už teď Tiffany Harris. No a za chvilku vám řekneme, co si speciálně dneska dát k snídani. Hezký ráno. Morning Boost. Fajn.

0: takhle brzo ráno a už jsme stihli výlet do vesmíru. Katy Perry, její Last Friday Night, tady na Fajnu. 11 minut po 6. hodině, my máme ale úterý a zajímá nás, jak vypadá ta nejlepší ideální snídaně. Někdo by řekl, že je to rohlík se šunkou. Někdo, že to jsou syny minisky s mlíkem, někdo, že to je cígo s kávou, ale Wendy ví, že nejlepší ideální snídaně vypadá trošku jinak.
1: Takhle, na sociálních sítích vzniká nový trend, který teda už není to nová věc, co se děje, už je to tady dlouhodobě, jenom prostě známe to sociální sítě, to zase nafoukli, udělali z toho senzaci.
0: Jasně.
1: Ale jako za mě je to fakt super snídaně na léto, okay, kdy je fakt jako třeba 20 stupňů přes noc, což je fakt nepříjemné.
0: Jsem napjatej.
1: Je to croissant.
0: Ano.
1: Do kterého si vydlabete díru.
0: Oh.
1: A pak...
0: Bojím se, co přijde.
1: Do něho dáte zmrzlinu.
0: Uf.
1: Co bys čekal, že bych řekla?
0: Nic, nic, nic. Croissant se zmrzlinou.
1: Jo, a je to strašně dobrý.
0: Zajímavý. Kdo tohle to, pane bože, vymyslel?
1: Netuším, ale prodávají se podobný takový malinký kuličky v obchodech.
0: No.
1: Zmrzlý, no a to je úplně stejný těsto. A je to zmrzlina.
0: Tak dámy a pánové, odteď. Zapomeňte na cígo s kávou, nebo s jiným vždycky s mlíkem, o teď jedině croissant se zmrzkou.
1: Nebo novodobě ještě vape a monster. Dejte si radši tady tuhle tu srandu.
0: Tak všem dobrou chuť, pokud jste ještě nesnídali možnost třeba dnes dát si právě tady tu novou snídani. My pojďme dál snídat ke snídani nějaký ty songy tady na Fajnu. Michael Jackson, Billie Jean, to je dobrá snídaně. Vamos.

0: Královna léta, Zara Larsson, Lush Life, tady u nás na Fajnu, 21 minut po 6. hodině, krásné, dobré ráno, za malý okamžik pokračujeme dál.
1: Jako třeba Earrings, tohle to si rozhodně dáme, Malcolm Todd.
0: Ideální song na probuzení. S čím se dál budeme taky probouzet? Třeba s tímhletím. Imagine Dragons, jejich Bones. Song o smrti, který v podstatě zní jako ta nejlepší party v životě. Tak to přesně za malý okamžik tady na Fajnu. Pak mrknem na dnešní tři random fakta. Dobré ráno všem. Morning Boost. Fajn. Driving down the 4-5, running all the stop signs.

0: Dáváte se fajn hezky při ránu v úterý. Tohle byla Olivia Rodrigo, její Drop Dead. No a tohle jsou tři random fakta.
1: Tři random fakta.
2: Tři random fakta.
3: Na planetě Zemi když se žil dinosaurus, který měl až 500 zubů a říká se mu Nigersaurus. Kdo tvrdí, že paleontologové nejsou v pohodě, tak se plete. Ještě, že je to slepá větev, nedej bože, že bychom se z tohohle vyvinuli, mít přítelkyni s tolika zuby potěš pán Bůh. Nebo vlastně spíš nepotěš. Podle průzkumu z poslední doby, aktuálně ze všech možných různých prací odcházejí ti nejlepší zaměstnanci. Pokud i vy momentálně jste v opouštěcím módu vašeho zaměstnavatele, znamená to, že jste prostě nejlepší. Wendy, ptala ses na důvod, proč jsme jako jediný z fajnu neodešli. Tady je odpověď, není to, že bychom byli týmoví hráči. Jednoduše, nejsme nejlepší. A slovo verglovat vzniklo z točení klikou flašinetu. Je to tak, no. Pokud jste doteď nevěděli, že nějaký slovo verglovat existuje, nejste jediní.

0: Taylor Swift. You saved my heart from the Fate of Ophelia. Ophelia. Na fajnu 3 minuty před 6:45. Dámy a pánové, Wendy, má kolegyně, je zpátky a to znamená, že se budeme hádat. Budeme se hádat a budeme se hádat o to, co tady bude hrát za malý okamžik. Song fight za malý okamžik, můj song versus song, který vybrala Wendy. A někdo z vás, kdo vybere, čí song nakonec dnes zvítězí.
1: Takže startujte telefony za chvilku 7234 634 634. Budeme vás potřebovat, protože my jsme se samozřejmě i znovu vsadili. Ten, kdo vyhraje, respektive ten, kdo prohraje, bude muset donést snídani. A jak jsme se bavili ráno, bude to croissant se zvrstí.
0: Ojoj. No tak buďte ready, 724 634 634 za malý okamžik. A Wendy, víš, že mě to docela chybělo?
1: Tady tohleto?
0: Jo, vždycky se takhle pohádat po ránu.
1: A ty nech to.
0: Vždycky odstartuje, mám takový lepší den, když už se jako pohádám ráno, pak už se nemusím s nikým jiným hádat. Tak dámy a pánové, tohle za malou chvilku. Buďte ready zavolat. Morning Boost.
2: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Jak DJ Koko, tak i Kurdy. A jich Everything's Alright na Fajnu. 8 minut před 7 hodinou. Dámy a pánové, Wendy opět za mikrofonem Fajnu. A to znamená, že je tady opět náš klasický ranní song fight. O co jde?
1: Jde o to, že tady máme dva songy. Každý jsme vybrali jeden, no a na vás je rozhodnout, který z nich vyhraje. No a ten, kdo prohraje, ten, který song se nevybere, nebo respektive toho, kterého se song nevybere,
0: no,
1: tak bude muset zítra donést snídani, která zní tak, že donese croissanty a k tomu zmrzlinu.
0: A jako už jako rovnou jako croissant ve zmrzlině, nebo jako že můžeš koupit croissant a pak až
1: koupíme, jak víš co, uděláme to až tady.
0: Dobře, dobře. Tak jo, to je jednodušší. Dobrá, někoho máme na drátě. Dobré ráno, kdo se dovolal?
2: Ahoj, Jakub.
0: Čau, Kubo.
1: Ahoj, Kubo, jak se máme?
2: Ale pracovně.
0: A co děláš za práci?
2: Ještěrkáře.
0: Ještě jednou, promiň.
2: Ještěrkář.
0: Tak uvidíme, jestli to dneska bude ještěrkovat dobře. Uvidíme, máme tady nějaký ty songy. Tvým úkolem je vybrat jeden, dobře?
2: Jasný.
0: Tak jo, první možnost zní takhle. Kubo, pokud bys dneska měl chuť mít sex se superstar, tak tady je Kelly, ne jeho superstar. To je možnost číslo jedna. Možnost číslo... Cože?
2: A ta dvojka?
0: Dvojka zjí takhle.
1: Dvojka je Alex Warren, jeho Passenger. Teďka už vlastně druhá nejnovější songa, kterou má.
0: Kubo, je to na tobě.
2: Ale já vyberu tu dvojku, ta je trošku živější.
1: Ano! Ano!
0: Kubo.
1: Fiky, donášíš zítra snídani.
2: No to já, přitom se mi líbí, kde bude jezdit.
0: Dobře, tak
1: já
0: hlavně,
1: si taky myslím.
0: Tak hlavně, aby se ti dobře štěrkovalo. To je hlavně. No tak jo, Kubo, tak chceš to někomu ještě poslat, ten song?
2: Ale všem, co poslouchá, i vám do rády.

0: Děkujeme. A já to naopak posílám tobě a všem, co dneska budou taky ještěrkovat. OK?
1: Díky.
2: Tak jo. Ať ti to rychle uteče. Ahoj.
0: Měj se.
1: Díky, ahoj.
0: Čau. Tak jo, Wendy, gratuluju, no. Alex, boy, Wendy přijde Alex, po týdnu a hned si tady slízne smetánku. Jo, jo, jo. Dobrý den na to.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Nový tracky.

0: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
1: Dámy a pánové, Wendy měla dát počasí, ale někam odběhla. Tak já nevím, podle mě bude dneska jako hezky. Teď je 17 a iPhone ukazuje až 26. Tak bude hezky. Tak jen ať to víte.
2: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot
3: News. Čím dál větší vedra komplikují výuku na školách. V přeřátých třídách se žáci hůř soustředí a tak se diskutuje o delších letních prázdninách. Důležitější ale než prodlužovat volno, je podle odborníků školy lépe připravit na vysoké teploty. Chovateli exotických hadů v Plzni vítr zabouchl dveře od bytu, kde zůstaly dvě volně se pohybující krajty královské. Policie dveře otevřela speciálním nářadím a chovatel pak oba hady bezpečně zajistil. Benny Blanco zveřejnil tracklist svého nového alba. Deska vychází už tento týden a nabídne i několik známých hitů, no ale dokonce i ty nové.
2: Fajn.

0: Wendy, kde jsi byla? Už tady měla být 4 minuty, ty magore.
1: Já jsem se zakecala s naším hudebním manažerem.
0: S ním, že se dá zakecat, jo. Není vůbec zajímavý. Wendy, řekla bys nám rychle, jak bude venku?
1: Hele, dneska je to jasný, jasno až polojasno, viděněle přehánky, no a 23 až 28 stupňů.
0: Takže jsem to řekl vlastně dobře, že bude hezky.
2: Jo, tak, bude hezky.
0: Dámy a pánové, pokračuje Morning Bush na fajnu, s váma Fiky, taky Wendy. No a hlavně náš playlist, před náma Loi, Red Eyes, taky Milky, Milgrap, jejich Just The Way You Are, no a za chvilku koukneme na takovej menší bizárek. Tak ještě ráno, jdem na to. Morning Boost. Fajn. A pokud se dneska někdo chystáte hrát poker, tak nezapomeňte na Poker Face. Stejně jako na něj nezapomínáme my. Lady Gaga. Hey, Poker Face. Tady na fajnu. Tak ještě ráno, borci.

0: Loyey Red Eyes, vy se dáváte úterní ranní Fajn rádio 10 minut tak po 7. No a pojďme na nějaký ty bizáry.
1: Bizár dne. Bizár dne. Fajn.
2: Dámy a pánové, novej školní rok se blíží. A pokud jste si někdo vybrali Cornellovu univerzitu v New Yorku, kde až do včerejška bylo dovoleno zpracovávání divokých zvířat, tak mě to mrzí. Ale tohle tam potom, co si studenti ulovili a uvařili medvěda, zakázali. Ano, slyšeli jste správně. Studenti ulovili a uvařili medvěda. A někdo nám bude říkat, že je špatný pitvat žábu, jo? Na tomhle je bizarní snad úplně všecko. Řekněte mi prosím, jak byli tihle studenti jako schopní ulovit medvěda? Takhle to dopadá, když moc hrajete Red Dead Redemption. Dvojku. Jak jako, že na té univerzitě bylo povoleno zpracovávání divokých zvířat? To si jen tak jako každý mohl ulovit krocana, když se mu zachcelo? Když bylo jako, když byla zavřená menza, nebo co to jako je? Jak se ti povede chytit medvěda? A ještě k tomu v New Yorku. To si pro něj došli do zoo? Já chápu, že měli třeba hlad, jo? Od toho jsou jako ale čínský polívky. A chápeme, že ulovit medvěda je aura farming. A chápeme, že Leonardo DiCaprio tiše závidí. Ten z fajtu s medvědem po svých neodešel.
3: Baby, I love it. Hi, I'm Billy Kay. Check out my

0: Davis, Till a Nile Rodgers, jejich Talk to Me, to nám dohrálo tady v Etheru, fajnou předánu.
1: Dámy a pánové, je to oficiální. Včera proběhla vůbec první oficiální svatba v Mekáči. A mělo to všechno. Svatební průvod nechyběl. Družičky, které rozhazovaly květiny z boxu na dětský menu. Sál, respektive restauraci plnou obdivovatelů nedobrovolných. Ano, během této svatby tam byli lidi, kteří se tam jen přišli najíst. A dokonce tabule s nabídkou svítila nabídkou. Žádný John a Mary se berou, nebo tak něco. Kámo, co?
0: Ono to má totiž příběh. Tenhle ten pár se seznámil právě v McDonaldu, kde spolu pracují. Proto tu svatbu měli jakoby v té pobočce.
1: Jo, takhle.
0: Ale já si třeba nedokážu představit, že bych měla tady na fajnou svatbu, chápeš? Proč v práci? Proč no to je někde v té přírodě, kde je to hezký, nebo klidně i v tom kostele? A proč v Mekáči? V práci, chápeš?
1: Ne,
0: v práci.
1: Ne. Ne.
0: To je bizar.
1: A hlavně že jo, z toho vyplývá jasný ponaučení, nikdy neoslovujte holku v KFCčku, v Mekáči, v Burger Kingu, v něčím takovým. Pak byste tam museli mít svatbu. A to nechceme.
0: Napadá vás nějaký bizární místo, kde byste fakt nechtěli svatbu?
1: Ty vado, mně napadá třeba akvapark.
0: Lidi, 724634634, pojďte rád vědět, proč akvapark? Za tebe teda, Fiky.
1: Já nevím, tak lidi všichni jsou tam mokrý. A nepotřebuji mít, aby byli mokrý lidi na mý svatbě. Dámy a pánové, jak říkala Wendy, 724634634, na jakém bizarním místě byste nechtěli mít svatbu? Pojďte dát vědět. Morning Boost.
2: Fajn. Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Každý už tam bude.
3: Přestaň. Je mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.

0: ohlenste úterní Morning Bush na fajnu, Ed Sheeran, jeho Esizam, neboli v perštině Má lásko. No a Má lásko si teď nově říká i pár, který si své ano řekli při vůbec první svatbě v Mekáči. Na místě, kde se tyto dvě šťastné duše seznámily, a na místě, kde oba pracují. Nás zajímalo, na jakém bizarním místě byste vy nechtěli mít svatbu.
1: Píše třeba taková Hanka. Ahoj, za mě je bizár svatba na nuda pláži.
0: Okay. A tak zase by to nemusela být nuda.
1: Wow, ty vtipe.
0: Já tady mám zprávu. Ahoj, kdybych měl mít svatbu na místě, kde pracuji, tak pochybuju, že by mi žena řekla ano, už jen kvůli tomu, že dělám vyhazovače v bordelu. Zajímavý. Děkujem za zprávu.
1: Je tady taky zpráva. Ahoj, no jelikož pracuji jako řidič popelářského vozu, tak úplně nevím, jestli bych chtěl svatbu někde na skládce. Ale svatební dary by nemuseli, víš, řešit.
0: Jo, přesně. Svatebčané. Tam něco vyštrakali. Ale sušička by mohla fungovat ještě. Čau, čau. Místo, kde bych nechtěla mít svatbu, je KFC. Otrávený hosty bych si na triko nevzala. S tím KFkem se to potáhne ještě hodně dlouho, co Wendy?
1: Netuším, hele. Byl jsem součástí bizáru. Kamarád měl svatbu normálně na náměstí při oslavách titulu Pardubic. Byla to jen malinká svatba, ale i tak šílenost, protože kdyby se ten titul mistra ELH nevyhrál, tak se musí jí vzít také. Ale užili jsme se to.
0: Tak to je hlavní, jste si to užili. No, děkujeme všem, co jste napsali. Pokud chystáte nějakou svatbu, tak hodně štěstí. Ať to dobře dopadne.
1: A nemějte to na skladce.
0: Na skladce.
1: Ani ne ve vaší práci.
0: Spousta spokojených, šťastných let samozřejmě.
1: Si vlastně říkám, že třeba, víš co, doktoři, kdyby se brali na těch příjmech urgentních, víš, na pohotovosti. Tam lidi umírají bez nohy a oni jako, berte si tady tu přítomnou.
0: Ano.
1: Ano, beru.
0: Ano.
1: A prosím, pomoct!
0: Už to někdo ufikněte!

0: Flowrida. Nás přivítal u sebe doma, jeho, respektive My House na Fajnu. 2 minuty před 7:45. To znamená, že pokračujeme dál v playlistu za malý okamžik. Třeba tohle. Leony, její Don't Worry. A nebo taky třeba tento song.
1: Lucas, Steve, Up Till Dawn. Pro lepší ráno, dobrý vibe. To tady vždycky můžeme nabídnout.
0: Je to tak? Tento vyleděný song za malou chvilku, pak mrkneme na další bizárek, jak to v téhle hodince máme rád.

0: till dawn. Lukas, Steve, Up Till Down. V tuhle chvíli na fajnu, 7 minut před 8 hodinou. Dámy a pánové, dávejte dobrý pozor, aby se případně tahle věc, o které vám teď jdu říct, nestala taky. Stala se totiž kuriozní situace, před kterou nás jako malé varovala mamka. Nestrkej mezi ty žbrdliny hlavu, zasekneš se a bude muset volat hasiče. Jo, tak jistý týpek přesně takhle neposlouchal nejspíš mamku a zasekl se mezi žbrdlinama, když v nemocnici čekal, než se dostane na řadu. Pozor, tenhle příběh pokračuje. A co víc, měl s sebou kamaráda, který byl ještě chytřejší, respektive blbější. Chtěl mu názorně ukázat, jak se z toho zaseknutí mezi žbrdlinama má dostat, nejspíš asi nějaký profesionál. A zasekl se taky. Jo, prostě tam uvízli. Oba dva.
1: Skvělý kamarádo nepohody.
0: Jo, aspoň to nenechal.
1: Nenechá tě v tom, protože vlastně to je dobrý kámoš.
0: A my jsme mysleli, že film Blbý a blbější má jenom dva díly. Nebo možná si to spletu s tou novou řadou Patámata. Teď nevím. Jo? Ale víš, co si říkám? Že štěstí, že byli v nemocnici. Že jim jako mohli hned pomoct.
1: No, jakože na to potřebuješ hasiče, ale aby tě vyprostili.
0: A tak třeba jim zatím dali, já nevím.
1: Nějaký sedativa.
0: No, právě. A třeba to udělali naschvál. Když tam zasekli.

0: Já by mohli jít na řadu, ale jakože smart.
1: Takže z toho jasně vyplývá, pokud nechcete čekat v nemocnici, než se dostanete na řadu, zasekněte se mezi žbrdlinama. Morning Boost. Fajn. Ne, nedělejte to.

0: Fajn Radio.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Venku dneska jasno až polojasno, ojediněle se můžou objevit i přehánky, no a nejvyšší denní teploty dneska 23 až 28 stupňů Celsia.
1: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
2: Kanabionidy z volně dostupných automatů jsou podle odborníků čím dál větší problém. Po jejich užití se v Česku otrávilo už přes 100 dětí. Některé skončily dokonce i v nemocnici. U části těchto látek může být účinek podle expertů velmi silný a dokonce i nepředvídatelný. Italští potápěči objevili u Sicílie vrak římský lodi starý zhruba 2100 let. Uvnitř byly stovky překvapivě dobře zachovalých amfor, které nejspíš sloužily k přepravě vína. Vrak leží asi 3 míle od sicilského města Mazara, takže vlastně antický vinný sklep pod vodou. Brad Pitt v novém rozhovoru přiznal, že po 7 letech střízlivosti znovu začal pít alkohol. Herec přitom o své minulosti s alkoholem mluvil otevřeně už dřív. Teď popisuje, jak se jeho vztah k pití po letech abstinence změnil.
1: Fajn.
3: Pozor si dejte na D0 na 16. kilometru ve směru na Ruzyň. Tady se srazil osobák s nákladňákem, přikáží na vozovce, průjezd je zde se zvýšenou opatrností. Velký špatný taky na D5 mezi 78. a 79. kilometrem ve směru na Rozvadov. Tady je havárie osobního automobilu. A pozor taky v Olomouci, v ulici Střední Novosačka, tady se srazily 2 osobáky. Tolik k dopravě, teď už Morning Boost.
4: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.

0: Bošem s 8 hodinou a s Fajnem. Pokračuje Morning Bush na Fajnu. Dámy a pánové, tahle hodina bude o lásce. Jelikož si řekneme, jak zbalit jistou zpěvačku, respektive jak já ji zbalím. A samozřejmě tady v playlistu jsou připraveny nějaký ty songy.
1: Třeba jako Robin Schulz, Sigala, Zoe Weezich, AM 2 PM, nebo teď už Felix, Ray Dalton, Call It Love.
0: Jdem na to. Morning Boost. Fajn.

0: Robin Schulz, Sigla, Zoe Wiesig, M2PM na Fajnu. Dobré ráno všem, 9 minut po 8 hodině s Fajnem. Dámy a pánové, už jsme si dneska řekli, kde nemít svatbu. Ale pokud zatím takhle daleko nejste, a třeba jednou byste chtěli, pojďme si říct, kam nebrat ženu na první rande podle žen. Máme tady Wendy, jakožto zástupkyni. A Wendy, potřebuji, abys mi řekla, jestli to sedí nebo nesedí.
1: Okay,
0: jo?
1: Pojďme na to.
0: Takže 8% žen by odmítlo první rande v kině. Sedí to?
1: Záleží, jestli platí lístek i popcorn.
0: Okay.
1: Pokud ne, odmítám.
0: Okay. Podle 22% žen, nebo 22% žen by odmítlo hlasitý noční klub.
1: Ne, to bych nešla, no.
0: Potom tady máme 25% žen by odmítlo útěkovou místnost, escape room, únikovou.
1: Já tak s tím nesouhlasím, tam bych šla. Tam jo? Totiž zjistíš, jak ten člověk přemýšlí.
0: Jak funguje, jestli vám to jde společně. Jo.
1: To je docela dobrá věc, mají jenom nevědět, do čeho jdou.
0: Pozor, 34% žen by odmítlo double date. Neboli dvojité rande.
1: Jo, to bych taky odmítla. Když jdeš poznat člověka, který ho pořádně neznáš, tak tam nejseš další dva lidi, který neznáš.
0: Asi tak, jako zastříš se ještě na někoho dalšího. Nedej bože, že by se to ještě nějak jako mečlo jinak. jít nakupovat.
1: První no, to jako vůbec.
0: Ne jo.
1: Ne.
0: Ani kdyby ti jako kupoval třeba věci, jako že byste šli nakupovat kvůli tobě?
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: A co třeba takhle jít si zaplavat?
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne. Určitě ne.
0: A co třeba takový videokol? Že se jako zavoláte na videu.
1: To je, tomu říká někdo rande? Jo. Ne. Panebože, ne. Stokrát ne a ne. To je živý.
0: A počkej, ale tak co třeba tohle?
1: No.
0: Poslední možnost.
1: Uh-huh.
0: Jít k němu domů.
1: Ne. Ne.
0: Na film.
1: Ne.
0: Na horor. Až tam spadl mobil na zem. Dámy a pánové, kam byste na první rande nešli vy? 724 634 634. Pojďte nám dát vědět. Morning Boost.

0: Chemical Brothers, jejich Go. Song, který tady miluje naše posluchačka Klárka, doufám, že nás poslouchá. Pokud posloucháte i vy, teď v tuhle chvíli fajn, 18 minut po 8 hodině, tak jsme před malou chvilkou si řekli, kam nebrat ženu na první rande. Zajímalo nás, jestli byste to nějak jako doplnili a případně kam byste vy nešli na první rande. Tady jsou vaše zprávy.
1: Ahoj, skvělé rande, by mohlo být v sauně.
0: Skvělé?
1: Ne.
0: Asi jak pro koho?
1: Asi úplně nesouhlasím. Tady taky někdo píše, je to Kuba z Mostu. Hele bando, tady na to téma se svojí manželkou jsme spolu teď 10 let, z toho už 8 jsme manžele. V roce 2016 jsme měli jedno jediné rande a to byla procházka ve městě. A jinak od té doby, co jsme se poznali, tak spolu i bydlíme. Večer mě pak pozvala na kafe, no a už jsem neodešel.
0: To je na mé nasfilmování. Děkujeme, Kubo, za zprávu. Já tady mám zprávu, která zní. My šli s mojí holkou na loď, až na lodi jsme zjistili, že se oba lodí bojíme.
1: Super.
0: Je fajn?
1: Ne, hezký.
0: Ale zase jste to oba dva jako pro sebe podstoupili, víš? Jak byste oba dva věděli, že se bojíte lodí, a šli jste na loď, aniž byste věděli, že se bojíte lodí, až tam jste zjistili, že se bojíte lodí.
1: Ale to vás muselo semknout, ne? Společně přes
0: je,
1: vlastně.
0: Přesně, mega semknutí. Pak tady máme zprávu, která zní. Vemte holku na operu. Jen tehdy máte 100%, že budete zajímavější než okolí. A pokud ne, zkusil bych kluky. Wendy to evidentně pobavilo. Wendy, ty bys šla na operu?
1: Ne, nešla bych.
0: Ne, že bych tě zval, jo, to ne. To ne. No tak děkujem všem, co jste napřeli. Za malý okamžik uvidíme, jestli vezmu na operu já takovou Sabrinu Carpenter.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Gayle, její wishful thinker. Něco se nám dohrává tady v úterním fajnu. No a pojďme si říct, že Sabrina Carpenter něco oznámila, něco velkého. Fiky, chceš si to říct?
1: No tak jednoduše řečeno, Sabrina prostě řekla, že bude chodit s tím, kdo bude umět všechny její písničky.
0: Máš na to?
1: Já si myslím, že jako mohl bych mít, no.
0: Myslíš si, že opravdu znáš všechny písničky?
1: Jako nevím, no. Hele. Jako teď se trošku bojím, ale jako znám jich hodně.
0: Možná je tam s tebou někdo, kdo si říká, wow, tak teď bych mohl mít také šanci u Sabriny Carpenter. Takže pojďme se dát tři písničky. Já jsem vybrala záměrně tři. Každý, no takhle, je to od nejjednoduššího po fakt jako těžký písničky, který možná ani nevíš, že jsou vodní.
1: Dobře.
0: Takže tvým úkolem bude, i vašem, klidně kdo posloucháte momentálně teďka, doplňovat text.
1: Tak jo.
0: Tak jo, jsi na to ready?
1: Jsem na to.
0: Dobrý,
1: ready.
0: Tak pojďme.
1: Stupid. Or is it? Slow. Maybe it's.
0: Maybe it's.
1: Useless. But there's a cute word for it. I know.
0: A pojď.
1: Meča.
0: Dobrý, tak jedničku jsme zvládli. Pojďme dál.
1: Tak a dál už to neumím.
0: Ne?
1: Momentem
0: začít. Who gets married to a
1: father? Ty máš napsaný text.
0: I'm not just trying to multiply.
1: No tak ty máš taky šanci.
0: A víš, jak se aspoň jmenuje?
1: Thumbs.
0: Je to
1: jako já ji znám, ale tolik jako zas neposlouchám.
0: Can you start again?
1: Evidentně jo.
0: Tak tady aspoň, a víme, že ji znáš, dobrý, tak to by možná docela šlo.
1: OK.
0: A pojďme na poslední. Ta je fakt těžká. I've been waiting for a long time. Testicle strap, but like...
1: Nějaká...
0: Wonderful.
1: Počkej. To je nespravedlivý tohle.
0: Ale je to spravedlivý, řekla všechny.
1: Ale jí tady asi 13.
0: To je jedno,
1: já nebudu
0: řekla všechny.
1: 13 letou Sabrinou Carpenter.
0: Tohle to je by the way Take on the World. Je to právě z Disney, já nevím, jestli to byl seriál, jmenovalo se to Girls Meet the World.
1: Ano. Ano, to vím, ale...
0: Není tvoje, Piky! Je mi líto.
1: Takhle mezi náma stejně mám už 5 let vztah, no, takže... Takže Sabrino, máš smůlu.
0: Ale třeba někdo z vás věděl všechny, tak kdybyste náhodou, tak ji napište.
1: Držíme palce.
0: Držíme palečky. A pokračujeme, co tam bude, Fiky?
1: Sabrina Carpenter jí espresso, právě jako na fajnu. A to zrovna umím.
0: Jo? Hmm. Tak to jsem zvědavá. Fajn, vždycky hot, vždycky morning. Morning boost. Morning boost. Tak pojď. Sabrina Carpenter, espresso, v podání ještě na featu Fiky.
1: Nohy, think about me, every night, yo, this is the sweet, I guess so.
0: No nic, my už to necháme jenom pro vás.

0: Kygo One Republic, jejich Chasing Paradise. Krásné, dobré úterní ráno, minutu před 8:45. Za malý okamžik na fajnu.
1: Do konce týhle hodinky Somber 12 to 12.
0: Kromě něho, jeho, něho, jeho, třeba Fastboy. Song Beautiful Life. Tohle nás bude doprovázet za malý okamžik. No a dámy a pánové, od 9 hodin Music Boost a Andrea Kouska, tak na to buďte ready. Morning.

0: Last Boy, Jeho Beautiful Life na Fajnu. 4 minuty před 9 hodinou, to znamená pouze jedno jediné. Morning Boost opět dosáhl svého konce. Po dlouhý době v plný sestavě. Ano, dneska jsme tu byli kompletní, i Wendy tady byla. Wendy. Konečně se tě můžu zeptat.
1: To se ti dneska líbilo.
0: Ano! A co to teda bylo?
1: To, že jsi neuměl písničky Sabriny Carpenter.
0: Ale jo.
1: Ne, nevěděl jsi.
0: Ale jo, věděl jsem, ale to, že ty jsi mi pouštěla nějaký písničky, které už byly hrozně starý.
1: Ne, řekla všechny.
0: A na moji obhajobu, ona má už asi 5 alb, což je asi 70 písniček. Nauč se 70 písniček.
1: Nevím, od Helenky určitě taky znáš všechno. Od Vondráčku.
0: Tak odsaď, podsaď zase. Vše jiná liga, jo. Tam ještě nejsme. Mějte se krásně, dámy a pánové, užijte si zbytek dne, pokud to půjde nějakým způsobem, a zítra od 6. Čekíš.
1: Ahoj.
2: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.
3: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost.

0: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Tak jo, dneska už docela normálnější počasí, celý den jasno a teploty 23, maximálně 28 stupňů Celsia, na jihu Moravy kolem 30 a na horách kolem 20. To už se dá.
2: Fajn. Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
1: 3 minutky po 9. hodině máme tady Míšu.
7: Kulturní centrum Stalin na Letné může dál fungovat. Pražští radní rozhodli, že se areál vrací do tržního řádu, takže se tam můžou dál konat koncerty a další akce. Podmínkou je ale pravidelná kontrola statiky podstavce bývalého Stalinova pomníku, aby byl prostor bezpečný úplně pro všechny. Letadlo společnosti Smartwings z Prahy se krátce po startu muselo vrátit zpět na letiště. Posádka totiž zaznamenala problém s jedním z motorů. Na palubě bylo 189 cestujících a 6 členů posádky. Všichni bezpečně přistáli a nikomu se nic nestalo. Bizardní incident řešili v nemocnici v Číně. Jeden muž si zasekl krk mezi opěrku a opěradlo lavičky a nemohl ven. Kamarád mu chtěl pomoct, ale dopadl úplně stejně.
6: Fine. Music Boost.

0: Fajn.
1: Dobré ráno, dobrý den, je tady úterý a to znamená start úterního dopoledne, kterýmu tady společně už nějakou dobu říkáme Music Boost. 4 hodiny s playlistem Fajnu a občas taky nějakou mojí promluvou. Jdem na to.
0: Music Boost. Give me five. Fajn.

0: taky Calvin Harris, jejich We Found Love. Během toho, co nám tady hrálo klasicky pět songů Gimme 5 na Start Music Boostu, tak mi do studia přišla zpráva. Ahoj, už dlouho mě zajímá, co dělá takový moderátor mezi tím, co hrajou písničky. Prosím vás, protože vím, že tohle je častá otázka, která chodí i ostatním mým kolegům, tak jsem se rozhodla, že jednou na ní odpovím, jo, aby jsme v tom měli už jakoby jasno a nemuseli jsme zeptat dál. Prosím vás, většinou sedím a připravuju si další písničky, jo, taky další témata. Přibližně dvakrát za show si dojdu udělat kafe, přibližně třikrát vodu, jednou na záchod, když je můj oblíbený song, tak si ho protančím. Když mám takový citlivý dny a jsou ty songy takový emotivní, tak tady i brečím. Ano, vypadá to vtipně. Někdy zpívám a někdy odpovídám kolegům na jejich dotazy. Většinou je to ahoj, jak se máš. Tak, to je celý. Ale víte, že je pravda, že mě taky vždycky zajímalo, co dělají jako ostatní, když jako v práci, když zrovna tu práci nedělají. Třeba takovej řidič autobusu, když má jako pauzu. Myslím takovej ten dálkovej řidič, jak se jezdí na ty dovolený. Jakože on ty lidi prostě vyhodí ven a co dělá? Jde jako někam taky na zmrzlinu, nebo co prostě takový řidič dělá. Nebo třeba hasič. My z těch filmů víme takový ty klasický scénky, jak ty hasiči sedí v kroužku, povídají si, pijou kafe a najednou sirena. A chlapi, jdeme na to. Ale je to takhle jako v reálu? Sedí a povídají si, pijou kafe a čekají, až bude někde hořet. 724634634. Dáme dohromady ještě nějaký jiný zaměstnání, který by nás zajímalo, co ty lidi prostě v těch pauzách dělají. Dejte mi vědět. Za chvilku Temper City, jejich Self-Aware. A i dneska budeme hledat manžela. Where is my husband? Tohle bude skvělá, úžasná Ray. Tak, like to fajn.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen

0: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
1: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: www.fajneradio.cz. Pusť si nás.

Magic, jeho Root. Tohle dnešní Music Boost na Fajnu. No a co děláme v práci zrovna, když nepracujeme? To je otázka, která vás dneska po ránu zajímala hned na mě. Já už vám vysvětlila, co takový moderátor dělá, ale co vy ostatní? Máme tady zprávu, ahoj, tady Pavel, rozvážím jídlo a když nemám poptávku, tak luštím sudoku. Tak to absolutně miluju. Jakože to mě nenapadlo. Možná si takovou sudoku pořídíme, nebo cokoliv, co se luští sem do rádia. A vždycky prostě mezi každým songem, když budu mluvit, tak budu prostě luštit. Proč ne? Posilovat mozek, ale to je důležitý. Nejvíc vás ale zajímalo, stejně jako mě, co dělá takový hasič v pauze. Vysvětlila nám to Zdenka, která napsala, ahoj ti hasiči, prosím tě, oni mají posilovnu, postel a taky saunu. Takže prostě čekají na signál a mezi tím zkoušej stroje a podobně. No tak to je úplně jiný level. Dokážete si představit, že ve své práci prostě mezi tím, než musíte něco udělat, máte třeba saunu, posilovnu. No tak posilovna mě moc netankuje, ale ta sauna i ta postel, to je jakoby mega. No tak vidíte, to je vlastně něco, co jsme jako, co nás možná nikdy nenapadlo. Co dělají prostě ostatní zrovna, když mají prostě čas, pauzičku, jo. Třeba takovej doktor, ten si udělá podle mé představy, si udělá vždycky kafíčko s tou svojí sestřičkou a povídají si o tom, jaký byl víkend a o tom, jaký bude následující víkend a prostě pijou v té pauze to kafe. Ale prostě jsou některé povolání, které mě vždycky prostě takhle zajímaly. A jsem ráda, že ty hasiče máme díky tobě, Zdenko, prostě vysvětlený. Jdem na to.

0: Body, to je song, na kterém se podílí Topic, taky Fireboy a taky Nico Santos. Dnešní úterní Music Boost na Fajnu. Tak taková malá ochutnávka toho, na co se můžeme za chvilku těšit. A zároveň, kdybych si měla vybrat song roku, nebo ne roku, léta tohoto roku, asi bych vybrala tenhle. American Girls, Harry Styles. A vlastně sama nevím proč, ale nějak to tohle léto všude slyším, má to takový prostě pozitivní vibe. Myslím si, že letní song 2026 je tamhle. Kdybyste se ale zeptali naší produkční Irči, tak by řekla tenhle. Tiffany Aris, její Where Go. No, tak který je to za vás? Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

va te camper en Madusa. Songs, které nám na Fajnu dohrál 5 minutek do 10. hodiny. No a já vám můžu oznámit, že se do televizí na naše obrazovky chystá legendární návrat. Něco, co mi fakt dneska po ránu udělalo radost, protože jsem zjistila, že Zdeněk Polreich se vrací se svým pořadem Ano, šéfe. Bude nás teda čekat nová série, která by měla ukázat zase českou gastronomii a prej, pozor, zase o něco jinak. Prosím vás, něco jinak je prej myšleno, že by to mělo být trošku bez zbytečného ponižování a extrémních scén, což si říkám, jestli není škoda, jestli jsme to nemilovali právě kvůli tomu. Zase tak nechceme, aby Zdeněk prostě na starý kolena někoho ponižoval, jo? Ne, to ne, ale prostě si říkám, že doufám, že to prostě nestratí tuhle, jakoby tu složku Zdeňkova, protože to si myslím, že kvůli tomu to taky bylo legendární. Na obrazovkách se to objevilo poprvé v roce 2009. Jo, tak.

0: takhle daleko? Až do minulosti saháme. Ano, šéfe. To znamená, je to asi televizní klasika. Jo, já bych řekla, že je to televizní klasika, na kterou se prostě za chvilku můžeme znovu těšit. A já nevím, jak vy, ale já s toho mám fakt extrémní radost.
1: Tohle je fajn.

Sleduj Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí. Driving on a 4-5, running all the stop signs.

0: Dneska máme na obloze už o trochu lépe, dneska celý den jasno a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Na jihu Moravy můžete naměřit kolem 30, no a na horách kolem 20.
1: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
2: Čím dál větší vedra komplikují výuku na školách. V přeřátých třídách se žáci hůř soustředí a tak se diskutuje o delších letních prázdninách. Důležitější ale než prodlužovat volno, je podle odborníků školy lépe připravit na vysoké teploty. Chovateli exotických hadů v Plzni vítr zabouchl dveře od bytu, kde zůstaly dvě volně se pohybující krajty královské. Policie dveře otevřela speciálním nářadím a chovatel pak oba hady bezpečně zajistil. Benny Blanco zveřejnil tracklist svého nového alba. Deska vychází už tento týden a nabídne i několik známých hitů, no ale dokonce i ty nové.
1: Fajn.
0: V rychlosti se mrkneme taky na silnice, opatrně na D3, 128. kilometr, trasa Kaplice a Mezno, prosím vás, tady se bouralo, tak projíždějte opatrně. Stejně jako D11, 39. kilometr na trase Jaroměř a Praha, tak tam stojí nějaký poruchaný nákladák, tak počítejte s menším zdržením. No a v Chomutově se bouralo, a to v ulici u Pionýru, tady srážka 3 osobních aut.
3: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
1: Music Boost. Music Boost.
4: Music Boost.
1: Andrea Kautzka.
4: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Fine.
0: Tak trochu se proslýchá, že by se měl prý změnit systém českých prázdnin. Takže velký drama, který zase musíme zdrbnout. Taky si dáme lubriku, jako vždycky po desátý, no a samozřejmě všechno doplníme naším playlistem. Šimon Ob, taky třeba Sombr, anebo právě teď Rodimento.
1: Music Boost.
0: Tohle jsem mega dlouho neslyšela. Ej, tak to je banger. Tak hezký dopoledne.

Slater. Song, který se jmenuje Dance, který nám právě dohrává v Music Busu na Fajnu, přesně ve 10:45. A pojďme si říct, že prázdniny nebudou takový, jaký dřív. No, protože možná nebudou. Takhle, nebojte se, prosím vás, děti, jo, letní prázdniny budou, ale trošku divně rozložený. Místo současných 2 měsíců volna by se mohly možná rozložit během celého roku. Aby děti prý nebyly tak dlouho mimo školu, jako by naraz, a zároveň se lépe prostě rozložila ta zátěž během školního roku. Taky to hodně souvisí s těma vedrama, co teď jsou, že se přišlo na to, že prostě jakoby zvládnout takhle doma v tom vedru naraz, není, ty podmínky nejsou úplně jakoby OK. To znamená, že by byl třeba příklad volný celý červenec, v srpnu by děti zase šly do školy a třeba v říjnu nebo v listopadu by si dali zase třeba měsíc volna. Je to takový systém, který, musím se přiznat, mě by vyhovoval. Mně to totiž přijde jakoby docela jako good, protože pokud se podíváme třeba na takovou Itálii, Itálie má klasicky letní prázdniny trošku delší než teda my, mají 3 měsíce, takže oni mají červenec, srpen až září, ale k tomu mají ještě zimní prázdniny na 3 týdny, aby mohly ty děcka jezdit na hory a nemuseli prostě řešit docházku a víte co, vždycky je to komplikovaný. To znamená, kdyby jsme měli třeba 1 měsíc v létě a 1 měsíc v zimě, tak mně to přijde úplně jako fakt jako nejlépe jako řešený. Samozřejmě pokud jste jako Irča, která tady vedle mě jako na to úplně nadává a říká, že v žádném případě, že nemůžeme dětem vzít prostě léto. Ano, asi se rozdělíme na 2 tábory, jo. 724-634-634. Ale pojďme si napsat ty plusy a mínusy toho, kdyby se to rozdělilo. Samozřejmě, prosím vás, ještě to neprošlo žádným jako procesem, no se o tom jako zatím diskutuje, ale myslím si, že by to jakoby mohlo být v rámci třeba následujících 5 let jakoby hodně velký žhavý téma. Jo, a třeba se přepojíme i k dalším státům, kteří to takhle mají řešený. Prostě jako naraz chybět 2 měsíce, no proč? Hezky si to rozložit, podle mě je to pro všechny úplně to nejlepší.

0: Hozier, Nobody Soldier, tohle je dnešní fajn. 6 minutek do 10:30. No tak se shodneme na tom, že se neshodneme, no. Jako vždycky, ono to nevadí. Prázdniny, letní prázdniny v České republice, které by údajně možná se měly změnit tak, aby nebyly 2 měsíce v kuse, ale trošku by se rozdělily. Já tady razím to pravidlo toho, že jsem proto rozdělit to, protože mít prostě 1 měsíc v létě a 1 měsíc v zimě mně přijde prostě praktický. Prostě v létě jedete k moři, v zimě jedete na hory. Brát si pak prostě v zimě zase volno na ty hory, je to prostě náročný. Máme tady SMSku od Káti. Ahoj Andrej, v Německu to takhle mají. Mají kratší letní prázdniny, ale třeba vánoční, jarní mají pak naopak delší než u nás. Za mě by to bylo lepší, protože 2 měsíce v kuse je dlouhá doba pro děti. Jako máma už dny dokonce prázdnin odškrtávám. Vidíte, tady máme názor maminky. To znamená někoho, kdo tohle vlastně jakoby prožívá a zažívá. A já si myslím, že to i pro ty rodiče. Opravdu ty 2 měsíce musí být jako dost. Chodit do práce a zároveň řešit vlastně jako na ty 2 měsíce hlídání a zařizování. A teď nejde bož, když to dítě prostě třeba má angínu, teď musíte s ním být doma, vzít si dovolenou. No prostě je to jako velký chaos a myslím si, že pro rodiče je to prostě náročný. Samozřejmě tady máme i protichůdný názor. Já spíš souhlasím s Irenkou. Chci taky mít 2 měsíce prázdnin. No, vidíte, prostě se neshodnem. Uvidíme, jak to prostě samozřejmě zařídí prostě mocnější lidi, my o tom asi nerozhodujeme, ale prostě přiblížit se třeba takovýmu Řecku, Bulharsku, Itálii, Portugalsku, Španělsku, který opravdu mají 2 až 3 měsíce v létě a pak ještě ty zimní. To by bylo jiný, Zrušo. Za chvilku Disco Land, No Broke Boys. Vezmem to, hodíme to za hlavu a prostě si trsnem, jo? Na fajn.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: My station. Yeah. Fajn Radio. Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená 10letá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Elizabeth Taylor, tohle zpívá Taylor Swift. Teda takhle už jenom dospívává. 6 minutek po půl jedenáctý. No a na fajnu vždycky po půl jedenáctý následuje.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluské pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Podle sexuálního průzkumu trvá průměrný sex v České republice 7 minut. Takže když jsi minule myslela, že to byla rychlovka, nebyla. On chtěl být jenom statisticky přesný.

0: Dohrává nám Loyej Red Eyes. Máme na fajnu krátce při 10:45, to je takový ten ideální čas na to jít si udělat kafe. No a aby nám to rychle dneska utíkalo, tak vám za chvilku posílám tuhle pecku. Jeden z těch songů, který si říkám, že už je blbý mi ho představovat, protože všichni víme, co to je, že jo? Ano, je to Michael Jackson. Ale třeba ne, třeba někdo teď sedí a říká, wow, to jsem ještě nikdy neslyšel. Tak jestli, tak tahle premiéra za chvíli, tak laďte fajn. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Raději už tam budem.
3: Přestaň, to mě vedro.
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Fajn rádio.
0: Fajn.
5: Yeah. Hey.
1: Posloucháte Fajn rádio. Právě teď. To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
5: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
6: My name is Somer.
7: What up, it's Kehlani.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Back to the hits.
10: Right, babe.
1: Fine.

0: Poslední song v téhle hodince na Fajnu Music Boostu uzavírá Teddy Swims, jeho Mr. Know-It-All. Na vy rozhodně nikam neodcházejte, za chvilku nás čeká počasí, taky zprávy s Míšou, no a pak start další hodinky, ve který probereme něco hodně důležitého, a to velikost poprsí. Snad jste nečekali něco jiného.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn.

0: Itchy hudební hvězdy.
1: This is Taylor Swift.
2: Hi, it's Harry Styles.
3: Hi, I'm Olivia Dean.
4: Sleduj Fajn. Fajn.
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Dneska celý den jasno, nejvyšší teploty 23, maximálně 28 stupňů Celsia, na jihu Moravy kolem 30, no a na horách kolem 20.
2: Fajn.
0: Jsme online.
2: Online.
1: Jsme na DAB+. Plus.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz.
7: Kanabionidy z volně dostupných automatů jsou podle odborníků čím dál větší problém. Po jejich užití se v Česku otrávilo už přes 100 dětí. Některé skončily dokonce i v nemocnici. U části těchto látek může být účinek podle expertů velmi silný a dokonce i nepředvídatelný. Italští potápěči objevili u Sicílie vrak římský lodi starý zhruba 2100 let. Uvnitř byly stovky překvapivě dobře zachovalých amfor, které nejspíš sloužily k přepravě vína. Vrak leží asi 3 míle od sicilského města Mazara, takže vlastně antický vinný sklep pod vodou. Brad Pitt v novém rozhovoru přiznal, že po 7 letech střízlivosti znovu začal pít alkohol. Herec přitom o své minulosti s alkoholem mluvil otevřeně už dřív. Teď popisuje, jak se jeho vztah k pití po letech abstinence změnil.
2: Fajn.
0: Music Boost.
1: Music Boost.
4: Andrea Kautzka.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
6: Důležitý téma, který se objevilo teď na internetu, velikost ženského poprsí a neurčuje velikost postavení žen ve společnosti. Hele, já vím, že je to blbost, jo. A právě proto to musíme společně probrat, aby zase někdo z vás nevěřil tomu, co se někde píše. Tohle je třetí společná hodinka Music Boostu na Fajnu, no a já jsem ráda, že jste u toho.
0: Music Boost.
6: Startujeme s Dua Lipou, její These Walls. 11. hodinu. Tak laďte fajn.

0: Presne.
1: I love it, I love it. Tohle je Bella Kay.
0: I only love it,
1: no a na fajnu teď společně řešíme to, jaký máte prsa. Malý, velký, nebo tak akorát. Může se z holka s malými prsy kámošet s ženou s větším, poprosím? Prosím vás, podle toho článku, který mám před sebou, tak ne. Píše se tady, že velikost poprsí určuje chování žen mezi sebou. Já hned na startu řeknu, že je to fakt velká blbost, protože kdyby to tak bylo, tak já bych neměla nikdy žádný kamarádky. Nebo by se se mnou, bylo by to těžký. Dokonce se tady píše, já to popíšu něco tak jako prsní šikana, jo. Prostě, že nejhůře jsou na tom prej ženy z velikostí C a D, že je prej ostatní ženy jakoby nemají moc rády, protože mají pocit jako nějaký soutěživosti, že jejich mozek jako vyhodnocuje možnou konkurenci. No a tak prostě se jim jako vyhýbají, anebo je pomlouvají, anebo je prostě jim dělají za zády různý věci. To znamená, že ženy z velikostí 3 a 4 vlastně by neměly mít kamarádky. A tohle si představte, že prostě na těch internetech jako koluje a tomuhle někdo jako věří a tohle prostě to lidstvo jako čte a komentuje a šíří to dál a dál. A to je strašný. Asi my všichni víme, že je to asi jako nějaká blbost, ne? Že tohle asi neřešíme. Ale našel by se tady teda někdo takovej, který by chtěl jako nám trošku hodit nějaký argument pro to, že tenhle článek je založený aspoň trošku na nějaký pravdě, na trošku nějaký realitě. 724-634-634. Je podle vás pravda, že ženy s větším poprsím jsou vnímány pro ostatní ženy jako konkurence? To znamená, ženy s menším poprsím je nemají rády. Mě normálně uráží to, že jsem to vůbec musela říct, ale jo, prostě tohle se děje, tohle normálně koluje na sockách a tak se vám to sem hodilo.

David Guetta, taky Becky Hill, Remember. Tohle je dnešní Music Boost, ve kterém řešíme prsa. Tak co jiného takhle při úterku řešit, jo? Ovlivňuje chování žen mezi sebou jejich velikost poprší. To je téma, který tady dopoledne náma rezonuje. Já jsem vás vyzvala, teda aspoň vás, kteří s tím souhlasíte, protože za mě je to fakt totální jakoby blbost. Nedokážu si představit, že bych nějakou ženu s většími prsy měla vnímat jako nějakou konkurenci a mít s ní jako nějaký jako že by ten náš vztah mělo ovlivňovat to prso tam, no to nerozumím tomu. A každopádně Petr píše, že má kolegyni, která si tímhle prochází, že nemá žádnou kamarádku a že se domnívají, že je to právě tím, že má velká prsa. Ach jo, to není možný, já tohle prostě nemůžu věřit. Taky přišla zpráva, určitě se to může stát a děje se to. Co mě zaráží je to, že tě to udivuje. No ano, udivuje mě to, nedokážu si představit, že prostě bych se s někým seznámila a řekla bych, ahoj, promiň, chtěla bych se s tebou kamarádit, ale máš moc velký prsa, no a budeš velká konkurence prostě pro mě, takže ahoj. Ne, nerozumím tomu. A hlavně každá žena má větší prsa než já, to znamená, já bych neměla mít kamarádky. Lidi, pojďme některým článkům nevěnovat už další pozornost a pojďme prostě nevěřit každý blbosti. To pak by jako znamenalo, že se i kluci mezi sebou takhle poměřujou. Co?

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.

Nemio Houdini nám dohrává 3 minutky po půl 12. na fajnu. A dneska slaví narozeniny další song. Je to přesně 17 let, prosím vás, od vydání songu Hey Soul Sister od americký kapely Train. Single vyšel 11. srpna 2009 a proto si ho k narozeninám, jeho narozeninám, dneska připomeneme.

0: catch my breath. Doufám, že vám ta práce dneska utíká a jestli ne, zkusíme to těma songama za chvilku trošku změnit. Sice to není rychlej song, ale naopak takový, jakoby, jak já ráda říkám, na pohodu. Prostě trošku si odfrknout, odpočinout. Rugail, náš český talent, který tady můžete v rámci Next Generation na Fajnu taky slyšet. Její Pretty on Paper. Tak pro lepší náladu, pro lepší dopoledne. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Fajn Radio. Hey, I'm Olivia Rodrigo. It's Dua Lipa. This is Tate McRae. Hey, it's Rip Momney. Hey, it's Billie Eilish. What's up, this is Ed Sheeran. Fajn Radio.

0: Musím říct, že tyhle starší songy, které máme vlastně doplněný v letním playlistu Fajn Rádia, jsou prostě mega. A taky sama za sebe říkám, že i vlastně za moje kolegy, že vždycky to rozproudí celý kancel. Zpíváme to, tančíme. Tak doufám, že ta dobrá nálada dechá i na vás. Justin Timberlake. A samozřejmě to byl taky poslední song týhle hoďky a nebojte se, Music Boost má před sebou poslední závěrečnou hodinu, vy u ní zůstaňte, laďte fajn, ať nepřijdete o nic zajímavého, jo? Za chvilku třeba počasí, to je zajímavý, taky zprávy, to je zajímavý. A pak zase já, to už je méně zajímavý, ale je to zábavný.
1: Největší hudební hvězdy.
2: This is Taylor Swift.
3: Hi, it's Harry Styles.
4: Hi, I'm Olivia Dean.
5: Sleduj Fajn. Fajn.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
3: Dneska celý den jasno, nejvyšší teploty 23, maximálně 28 stupňů Celsia, na jihu Moravy kolem 30, no a na horách naměříme kolem 20.
4: Fajn. Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Jsme online.
8: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot news.
3: Máme na Fajnu přesně 12 hodin, no a s tímhle časem je tady s náma Míša.
9: Čím dál větší vedra komplikují výuku na školách, v přeřátých třídách se žáci hůř soustředí a tak se diskutuje o delších letních prázdninách. Důležitější ale než prodlužovat volno, je podle odborníků školy lépe připravit na vysoké teploty. Chovateli exotických hadů v Plzni vítr zabouchl dveře od bytu, kde zůstaly dvě volně se pohybující krajty královské. Policie dveře otevřela speciálním nářadím a chovatel pak oba hady bezpečně zajistil. Benny Blanco zveřejnil tracklist svého nového alba. Deska vychází už tento týden a nabídne i několik známých hitů, no ale dokonce i ty nové.
0: Fajn. Music Boost.
1: Music Boost.
0: Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1.
3: S 12. hodinou skáčeme úplně do posledního společného našeho dnešního času. Úterní dopoledne za náma, otevíráme odpoledne. Pojďme zvládnout i odpolko. Řekneme si něco o nový možnosti terapie, která fakt funguje a pravděpodobně ji všichni děláte, aniž byste o tom věděli. Tohle bude poslední Music Boost.
0: Music Boost.

0: Nico Santos, jeho Human Being. Dnešní Music Boost, 2 minutky do 12:15 odpoledne. Přišla jsem na takový další program, který máme ve svých hlavičkách a myslím si, že ho tam fakt máte všichni. Šla jsem minulý týden od doktorky a říkala jsem si, ty brža, tak za to, že jsem statečná, tak si musím prostě něco koupit. Takže jsem si prostě šla koupit prostě něco na sebe. A v tu chvíli jsem si uvědomila, že to vlastně dělám vždycky. Ať jdu od zubaře, doktorky, nebo třeba se mi stane něco špatného, blbej den, někdo mě seřve, s někým se pohádám, tak si za tu jako statečnost jdu něco pořídit. A já vím, že tenhle program máme jakoby od dětství, že tohle dělali ty rodiče. Vlastně i ty doktorky dávali ten bombonek. Pamatujete si to? Ty to píchne jako včelička, no, pár slzeček a teď máš bombonek a nějakou průkazku s omalovánkama, jo. A vlastně je to program, který jsme si tak jako přetáhli do té dospělosti a musím říct, že to kolem sebe opravdu jako pozoruju, že to tak furt jako děláme. Že prostě třeba přijde za mnou kamarádka a řekne, má nějaký blbej den, jo, a já řeknu, hele, jdi si něco koupit, jdi na masáž, kup si něco na sebe a ona jde. A my to takhle prostě děláme. A já si myslím, že je to jako na zlepšení nálady jako dobrá forma terapie. Jo, ať si každý myslí o tom, co chce, podle mě je to zdravý a důležitý. To znamená, jestli vás čeká teď nějaký zubař, doktor, nebo prostě blbej šéf, nebo prostě blbá kolegyně, tak si sakra, to kafe, tu masáž, ten nový účes prostě zasloužíte. A co účes, i tu dovolenou.
1: Hi, I'm Shakira. What up, it's Burna Boy.

0: Daj, daj, v překladu, to dáš, to dáš. Tohle je Shakira, taky Burna Boy. Ano, mistrovství světa letošní ve fotbale. Známe, hymna. Všichni to milujeme. A za chvilku bude taková moje hymna. Německý DJ, který tak trošku působí spíš jako italský, ale nenechte se zmást, je opravdu z Německa. Purple Disco Machine. DJ, který teď trpí tinnitusem a i přesto, představte si, celý léto všude hraje. Takže jemu píská v uchu a on furt hraje. Jeho songy jsou pozitivně laděný, tohle je Wonderful Life. A my si ho pozitivně budeme ladit i za chvilku. Na fajn.
1: Jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
3: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
4: Hi, I'm Gracie DeBrons.
5: It's Olivia Rodrigo.
6: Hi, we're Blackpink.
3: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
4: Fajn.
5: Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Podle nového sexuálního průzkumu trvá průměrný sex v České republice 7 minut. Takže když jsi, prosím tě, minule myslela, že to byla rychlovka, nebyla. On chtěl být jenom statisticky přesný.
1: Fajn.

dnešní Music Boost, který pomalu ale jistě jde do svého finále. Tohle byly Tempo City, jejich Self Aware. No a před námi za malou chvíli bude poslední společný song, o který se postarají Imagine Dragons. Battler, song, který tehdy napsal jako omluvu své snoubence, že jí byl nevěrný. Pamatuju si tenkrát, já nevím, byla jsem teenager, strašně mi to naštvalo. Říkám, jak mohlo, ale písničku na to napsal moc hezkou. To znamená, že za chvilku tenhle song budeme věnovat, jako vždycky ho někomu věnujeme, všem, kteří nepodvádí své ženy nebo své muže. Jo, tak jsem se rozhodla. Tak za chvilku na fajnou. Music Boost.

0: Dominik Feigl White Keys, tohle je dnešní Music Boost a tohle taky už není dnešní Music Boost, tohle je konec. Děkuju vám za společně strávený dopoledne, taky čas odpoledne. Teď pokračujete s Kristýnkou, to znamená, vy pokračujete s Fajnem. Já se na vás budu těšit zase zítra od 9. Dneska jsme toho zase probrali spousty, třeba nakupování po špatném dni, že je dobrá terapie, na to jsme přišli. Taky jsme řešili to, že se vlastně má možná, že se plánuje vlastně změna trošku budoucích prázdnin v České republice, že nebudou trvat 2 měsíce pohromadě, ale že se to tak jako trošku rozloží během celého roku. Řešili jsme, jestli je to správně nebo špatně. Teď to mimochodem řeším i na svém Instagramu, kdy lidi vlastně můžou hlasovat a zjišťujeme, že 90% zatím hlasů je vlastně pro zachování těch 2 měsíců v tom létě. Čemu já popravdě nerozumím. Já jsem myslela, že bychom byli nadšený z té představy toho, že máme měsíc volna v létě a měsíc volna prostě v zimě. Přijde mi to prostě lepší, ale asi to prostě my Češi nechcem. No nevadí, jdeme dál a zítra třeba zjistíme zase další jiný zajímavý nebo i nezajímavý věci, které nás budou bavit. Tak jo, zítra se na vás těším, zítra budu opět zase jenom vaše. Tak ahoj.
1: Jo, bude to bolet.
2: Ale bude to znít skvěle.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: CZ.
1: Rosnička Kristýna je zpátky, pojďme se podívat na dnešní počasí. Dneska bude jasno, sluníčko svítí jak blázen zase, ale aspoň je to pocitově trošku lepší. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, to jste určitě pocítili, že navíc fouká vítr, takže právě pocitově je ta teplota aspoň o něco nižší. Zároveň nás čeká i mírný ochlazení k večeru, dneska už by se mělo dobře spát, protože nejnižší teploty v noci 11 až 7 stupňů, no to bude možná i zima, tak se vyspíme.
0: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
2: Česko letos zažívá výrazný nárůst případů boreliózy. Od začátku roku se nakazilo už přes 8 tisíc lidí a v červenci přibylo kolem 90 případů denně. Nakažená klíšťata se navíc objevují i v Praze, například v městských parcích. Studenti, kteří schánějí kolej, by neměli otálet a rychle by si měli pospíšit. Volný místa totiž rychle mizí. Nejhorší situace je hlavně v Praze a v Brně, no ale i na dalších místech republiky. To znamená, doporučuji neotálet a okamžitě začít zařizovat. Tom Holland přiznal, že byl jako dítě posedlý Justinem Bieberem. Přišel mu jako nejvíc cool týpek, kterého kdy viděl. A dokonce se po něm i opičil. Například díky jeho klipu Baby se opičil v jeho účesu.
0: Fajn.
1: Krásný úterní odpoledne. Fajn warm up je zase tady před náma 4 hoďky se mnou s Kristý, který budou totálně nabitý. Zase si dodáme energii, zase budeme tančit, zpívat, ve vítru vlát, nevím co všechno. Prostě si to užijem. A pojďme teda rovnou na první song, kterým to celý odpálíme, protože to je absolutní pecka a já věřím, že se na ní těšíte stejně jako já. Kellyn, Sofian, Match Match, jejich Pistácie. Pojďme tohle naservírovat. Let's go.

Naked Portugal The Man, jejich Glide, to je song, se kterým jdou všechny činnosti prostě líp. A proto jsme si ho teď na Fajnu pustili, ale já tady mám varování. Dejte si pozor na propagandu. A nemyslím tím volební kampaně, ale tu nebezpečnou lhářku, co vám běží přímo v hlavě. Určitě taky někdy máte pocit, že vás třeba lidi nemají rádi a najednou vidíte naprosto jasný důkazy, že máte pravdu. Jo, třeba, že kolegyně vás nemá ráda a od té chvíli váš mozek funguje jak takový oddaný detektiv, takový detektiv vrťapka, Sherlock Holmes, říkejte tomu, jak chcete, ale najednou si prostě všímá každýho jednoho třeba odměřeného pohledu, každý vteřiny, kdy vám ta kolegyně nezvedla telefon, zatímco úplně ignoruje chvíle, kdy vám třeba přinesla kávu, nebo se na vás usmála. No a odborníci tomu právě říkají vnitřní propaganda. Náš mozek je totiž neuvěřitelně línej a taky trošku namyšlený, takže místo toho, aby se věnoval realitě, tak si dopředu vysní nějaký vlastní scénář a pak už si jenom tak jako vybírá, co se mu do toho hodí, co se mu hodí do krámu a co mu potvrzuje ty teorie. No a to ostatní tam dává delete, prostě vymažeme. Takže půlku dramatu v životě si vymýšlíme úplně sami. Je to tak. Já si to taky nerada přiznávám, ale děláme si to sami. Takže chci, abyste se teď přiznali vy mně, jaký drama jste si naposled takhle sami vymysleli v hlavě. Ať už to bylo, že vás někdo nemá rád, že se na vás někdo koukal blbě ve fitku, nebo že jste si mysleli třeba, že vás šéf chce vyhodit a přitom on přemýšlel, že vás povýší. Napište mi, kdy jste si naposled takhle vsugerovali nějaký svoje drama na 724634634. No a aby tady ale dneska žádný drama nebylo, tak samozřejmě další písnička už je na cestě. Tiffany Iris, její Vertigo. Let's go!

0: Ladíte fajn a tohle byli mistři na letní hity Chainsmokers a v kombinaci s Emily Warren jejich hit Paris. No a společně probíráme, v čem naposled jste si ve svý hlavě vytvořili nějaký drama, který vlastně vůbec drama bejt nemuselo. Michal píše, že si vytváří drama poměrně pravidelně. Udržuju tím myšlenkový pochody v procesu. Často se mi stává, že třeba takhle přemýšlím o autě. Když se mi tam něco klepe a já jsem přesvědčený o tom, že to bude hrozně drahá oprava, kdo ví co. No naposledy, když mi takhle šíleně cukalo auto, říkám si, je to tady, to je turbo, nebo něco takového. No a nakonec to byla jenom vadná svíčka a oprava za pár stovek. Jo, tady to domýšlení nejhorších scénářů, všichni to známe, stejně tak to zná očividně i Market, která mi napsala, ahoj, šéf mi v 5 odpoledne poslal zprávu. Zítra ráno se za mnou zastav v kanclu. Napsal to bez smajlíka a já jsem celou noc nespala, přehrávala si všechny chyby za poslední rok a bála se, že dostanu výpověď. Ráno mi jenom předal dárkovej poukaz k narozeninám. Říkám vám pořád, myslete na to dobrý. My si takhle zbytečně malujeme čerty na zeď, jak se říká, a přitom kolikrát jsou to naopak pozitivní věci. Tak děkuju, že jste to se mnou sdíleli, připomněli jsme si, že někdy to může dopadnout líp, než si myslíme. No a to vždycky dopadne s dobrýma songama. Za chvilku Zara Larsson, její Lush Life. To je ultimátní dodávka dobrý energie, tak za chviličku tady na Fajnu.
1: To nejlepší z hitparád.

0: cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
1: Fajn Radio. Let's play here.

0: Fajn Rádio.
1: Better days are coming.

Ladíte fajn a právě nám dohrál single z nejnovějšího alba Ariany Grande s názvem Petal. No a jestli musíte dneska někam, kam se vám nechce, pošlete za sebe klona. To by bylo, co? Ono se řekne klonování. Po nedávném společném koncertě Ashera a Chrise Browna v New Jersey totiž fanoušci na sockách rozpoutali neuvěřitelnou teorii, kde tvrdili, že na pódiu právě nepobíhal real skutečný Asher, ale jeho klon nebo nějaký dvojník, protože prej vypadal tak nějak jinak. Dokonce to nabralo takový obrátky, že musel reagovat sám Asher, který to smetl ze stolu s tím, že přece umělá inteligence ani nový technologie by nedokázali předvést takovou choreografii, jakou tam nasadil on. Ale přiznejme si to. Představa, že máme svého osobního klona, je podle mě naprosto geniální. Ne proto, že by za vás zpíval na vyprodaném stadionu a sklízel slávu, ale že by za vás odchodil všechny ty drobné povinnosti, kam se vám ani trochu nechce. Jo, místo vás třeba půjde k zubaři, na preventivku, zatímco vy si budete dávat kávu na lehátku někde u bazénu, vystojí dvouhodinovou frontu na poště nebo na úřadě kvůli jednomu razítku, půjde na třídní schůzky nebo na rodinný oběd, kde se už po 150. ptají, kdy bude svatba a tak dále. A vy byste prostě měli svatý klid. A proto by mě zajímalo, na jaký místo musíte chodit, ale chodíte tam tak strašně neradi, že byste tam za sebe okamžitě poslali svýho klona, kdyby to šlo. Pojďme si představit takovýhle úplně dystopický svět. Kam byste posílali svýho klona? 724-634-634. Napište mi to. No a já k tomu posílám další song John Newman, Love Me Again.

0: odpoledne a vy si ho zlepšujete na fajnu společně s Martinem Garrixem, Edem Sheeranem a jejich songem Repeat It, který nám právě dohrál. A společně probíráme, kam byste poslali klona. Kdybyste měli klona, kam byste ho za vás poslali? No samozřejmě se tady opakuje odpověď práce. Třeba Natka píše, svýho klona bych rozhodně poslala do práce, protože sedět si jen tak doma a vědět, že za vás bude pracovat klon a vy za něj budete brát peníze, to je přece skvělá představa. A tady se nedá nesouhlasit. Asi všichni bychom někdy rádi poslali do práce klona, stejně tak jako Marek, ale Marek dodal, že by možná ještě někdy poslal klona se ženou na nákupy. Teď přišla zpráva do školy, to je taky klasika, ale zaujala mě Peťula, protože Peťula napsala, že klon by byl hrozný chudák, kdyby za ní musel odchodit všechny ty hrozný věci, že by to byl takový otrok a že ona by ho radši poslala do wellnessu, ať si za ní odpočine. To mě překvapilo, já myslela, že všichni bychom poslali klona, ať to za nás odmaká a do wellnessu bychom poslali sami sebe. No a pak ještě Michal napsal, že by klona poslal, ať sbírá telefonní čísla slečen, který by se mu líbily. Píše, chodit si pro telefonní čísla, to je jak e-mailový marketing. Dáte vědět 100 lidem a ozve se jeden. To je hodně ze života. Tak já vám děkuju, že jste to se mnou sdíleli. Hold zatím klony nemáme, tak si to odmakáme sami, ale zvládnem to s dobrým soundtrackem, jde všechno líp. Olivia Rodrigo, drop Dead, za chvilku tady na Fajnu.
1: Fajn. Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.

Jděte na to, na internetu se rozhodně podívejte na záběry, protože to je fakt extrémně roztomilý. No a my teď nahodíme další pozitivní vlnu, kterou zvládnem sjet, i když nemáme 4 packy. Další song, Alex Warren, Carry You Home. Tak si to pojďte vychutnat a pořád.

0: down the road.
1: Alex Warren je mistr písniček, který vás pohladí po duši a věřím, že i tahle to udělala s názvem Carry You Home, zároveň song, který zakončil naší první společnou dnešní hoďku. Fajn warm-up, ale jede dál, nebojte se, Kristý, tady bude ještě další 3 hoďky, užijem si je. Teď nás čekají zprávy, počasí, doprava, znáte to celý tohle kolečko, ale potom zase zpátky k téhle party. Čeká nás třeba Beyoncé, Sweet Dreams, nebo taky Loy a její Red Eyes, dobrý songy, dobrý playlist na zlepšení úterního odpoledne, tak zůstaňte se mnou na Fajnu. Are you ready for this?

0: jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
1: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
2: Mrkneme na počasí. Nejvyšší teploty dneska 25 až 29 stupňů, na jihu Moravy skoro až 30, no a naopak v horách v 1000 metrech nad mořem kolem 20, takže tam se můžete schladit. Zároveň se říká, že severní vítr je krutý, ale dneska není krutý. Dneska je mírný 2 až 6 metrů za sekundu, navíc večer bude slábnout. Sice to tak jako příjemně pofukuje, ale není to nic extrémního. Dneska je podle mě prostě příjemný počasí, tak si ho pořádně užívejte.
3: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
4: Rostoucím problémem jsou podle odborníků volné prodejné návykové látky, které si lidé můžou koupit ve volně dostupných automatech. V Česku se po jejich užití otrávilo už víc než 100 dětí a některé z nich museli do nemocnice. Experti upozorňují, že účinky části těchto látek můžou být velmi silné a zároveň nepředvídatelné. Kvůli tomu varují hlavně před jejich snadnou dostupností. Zhruba 9100 let starou římskou loď se podařilo objevit italským potapěčům u pobřeží Sicílie. Na dně našli stovky amfor, které jsou překvapivě dobře zachované a pravděpodobně sloužily k přepravě vína. Vrak se nachází asi 3 míle od sicilského města, takže něco jako antický vinný sklep, akorát pod hladinou. Po 7 letech abstinence začal Brad Pitt znovu pít alkohol. Herec se ke své minulosti spojené s alkoholem už v minulosti veřejně vyjadřoval. V novém rozhovoru teď popsal, jak se po letech bez alkoholu změnil jeho vztah k pití.
2: Fajn. No a co doprava? V ulici Bělocerkevská v Praze máme nehodu dvou osobních automobilů, takže tam opatrně D1, 224. kilometr hlásí na trase Polsko-Praha porouchaný vozidlo a ne jen tak, ale prej tam zavází na celém jednom jízdním pruhu, který je kvůli tomu neprůjezdný, tak opatrně, až tam kolem pojedete. To ale není jediný problém na D1. Problém je taky 12. kilometr, tam další porouchaný vozidlo. D1, co k tomu dodat? Potom máme tady nehodu s 21. kilometrem na trase Třeboň Jindřichův Hradec, je tam porouchaný vozidlo zase, zdržení do 5 minut. No a potom ještě tady dvě havarovaný vozidla v Dačicích, tam překážka na vozovce, je to nákladák a osobní automobil. Na místo by měla jet už policie, tak zase opatrně všude, kude cestujete, dávejte bacha.
5: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Krásný úterní odpoledne, Fajn warm-up s Kristý pokračuje. Před náma druhá společná hoďka, kterou pořádně rozjedem. Já vždycky říkám, že tady vytancujeme emoce, vyspíváme, vykřičíme, ale dneska si i povíme, proč ten křik není úplně dobrý. V písničkách jo, ale v životě ne. Takže pojďme na písničky, ty můžete křičet, ale jinak na nikoho dneska nekřičte. Teď to pojďte vykřičet společně s Beyoncé, jejím songem Sweet Dreams. U toho můžete. Let's go.

Ladíte fajn úterý odpoledne, 10 minut po druhý hodině a tohle byla Loy a její Red Eyes. Říká se, když jsi šťastný, tak si zaspívej. No ale co, když jsi naštvaný? Tak si zakřič. Podle psychologů křik fakt moc nefunguje. Naopak, když na někoho křičíte, tak ta druhá osoba vypíná přijímač a přepíná do módu útoč nebo zdrhej. Takže čím víc řvete, tím míň vás ten druhej vnímá. Jenomže realita všedního dne samozřejmě vypadá někdy trošku jinak, než si myslí psychologové. Jsou totiž situace, u kterých si zakřičíme asi všichni. Třeba když v noci bosou nohou kopnete malíčkem o konferenční stolek, au, nebo když vás bodne vosa, au, tam prostě není jiná možnost, nebo když vám v rozepsaný e-mailový zprávě z ničeho nic počítač vypne a napíše chyba systému a zčerná. Au. Jo, takovýhle bolestivý momenty, kdy ten vnitřní klid ani dýchání do břicha prostě nepomůže. Tam už pak ten poctivý, plnohodnotný operní výkřik prostě někdy musíte pustit. Jinak by vám normálně praskla hlava. Takže já to chápu, někdy se musíme vykřičet, je to potřeba, ale zároveň nekřičme na ostatní až moc. Nepřehánějme to, ale pojďte mi napsat, kvůli čemu jste naposled křičeli vy. Co vás naposled donutilo vydat fakt nějaký velký výkřik? 724-634-634, na tohle číslo mi to doslova vykřičte, teda můžete mi poslat i hlasovku, možná to radši napište, ale jestli potřebujete křičet, křičte. Teď jdeme křičet s dalším songem, Lady Gaga, její Dead Dance.

0: No, to je boj Sam Smith a jejich mega hit La La La, který se nám tematicky extrémně hodil, protože v tom songu vlastně radí, co dělat, když vás někdo štve. Prostě si zacpěte uši a děláte La La La. Jenomže někdy křičíme a to je právě to, co probíráme. Já jsem se ptala, kdy jste naposled kvůli něčemu křičeli. Honza píše, ahoj, naposled jsem křičel dneska ráno. Jsme s kámošem na rybách a jedna ryba nám zamotala dva průty a museli jsme to rozmotávat 40 minut. To bez křiku prostě nešlo. No tak věřím, tady to je přesně ta opodstatněná situace, kdy už nemáte jinou možnost. Michal ten zas píše, že ho rozkřičí, když mu někdo řekne, že s tím nic neudělá. To já nenávidím, píše. Pevným a zvýšeným tónem jako dotyčný jsem dotyčnému odvětil, ne, tak to mě neznáš. Jo, to asi známe, tu situaci, kdy vám někdo řekne, ty to nezvládneš, to nedokážeš. No a naopak tomu člověku chcete ukázat, že to dokážete. A pak tady ještě zpráva, krásný odpoledne, naposledy jsem křičel, když mi nějaký týpek pod vlivem návykových látek kopnul do pejska a srdce se snažil vytrhnout panenku z rukou. To jsem se neudržel a řval jsem na něj na celý náměstí. A přiznám se, že jsem nezůstal jenom u křiku. Takhle, já jsem vám radila, ať moc nekřičíte. Jenomže situace, kdy vám někdo kope do pejska a snaží se ukrást dítěti hračku, to už je na hraně. Tam chápu, že jste museli použít i nějaký donucovací prostředky. Nicméně já doufám, že dneska už nebudete muset křičet, že ten den bude jenom skvělej a o to se tady budeme snažit postarat. Společně třeba se songem od Role Model Sally When the Wine Runs Out. Tak za chvilku tady na Fajnu.
1: Nová hudba, zákulisí, hosté a moderátoři ve chvíli, kdy zapomněli, že je zapnutá kamera. To nejlepší z Fajnu na Socials. Fajn.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
1: My Station. Yeah. Fajn Radio.

Keanu David, Tyla, Nile Rodgers, to je kombinace, která nikdy nesklame, zvlášť v téhle písničce, Talk to me. A přivést si rodiče na pracovní pohovor, to už je na úrovni toho, že si vezmete mámu a tátu jako doprovod na rande, ale děje se to. Ve světě prej teď se objevuje tenhle neuvěřitelný fenomén, že čím dál tím víc mladých lidí z naší generace si na pracovní pohovory vodí svoje rodiče jako podporu. A pozor, některý rodiče nezůstanou sedět jenom před tím kanclem, prejdou dovnitř a normálně vyjednávají místo svých dětí plat, někdy píšou i vstupní testy. Jako pardon, ale představa, že sedíte na HR oddělení a šéf se vás zeptá na vaší největší slabinu a do toho vstoupí vaše mamka s větou: ne, on je hrozně šikovnej, jenom mu musíte ráno občas připomenout, že si má zabalit svačinu a nemeje si po sobě hrníčky, ale to je v pohodě. No podle mě v tu chvíli máte výpověď na stole ještě předtím, než jste vůbec nastoupili. Zaměstnavatelé z toho samozřejmě logicky chytají osypky, životopisy takových kandidátů letí asi rovnou do koše, ale není se co divit. Podpora je hezká věc, ale všechno má svoje hranice. A mě by hrozně zajímalo, když si představíme tuhle situaci, co by o vás vaši rodiče řekli na pracovním pohovoru, kdyby tam šli s váma? Vychválili by vás a nebo by na vás taky práskli nějakou pořádně šťavnatou pikantnost dětství? Napište mi 724634634. Vychválili by vás rodiče na pracovním pohovoru? Nebo naopak? Teď už Maneskin a jejich Beggin. To je track, u kterého se pořádně roztančíme. Jdem na to!

0: Kay nám instantně zlepšila náladu v písničce I Love It, I Love It, I Love It, která právě dohrála na fajnu. No a společně probíráme, co by vaši rodiče řekli, kdyby s váma chodili na pracovní pohovory. Ano, protože tenhle trend se prej začíná rozmáhat. Annie píše, čauky, moje máma by asi akorát řekla něco ve stylu a ona je šikovná, zvládne všechno, co si usmyslíte, ale musí se jí chtít, anebo musí mít dostatečnou motivaci. Promiň, mami, moje největší motivace je neskončit pod mostem, to snad stačí, ne? I taková motivace asi někdy může být dostatečná, Annie mě každopádně pobavila. Michal zase píše, že jeho rodiče by o něm řekli, že když mu dovolí vzít si sebou do práce psa, tak bude pracovat o mnoho ochotněji. A také, že jestli nemají v práci v prodejním automatu kolu, tak tam existuje riziko absťáku. Jo, tak všichni máme nějaké svoje podmínky. Je dobrý, že ty rodiče nás znají. Možná to dává smysl, tenhle trend. Aspoň si rovnou nastavíte hranice, co je potřeba v té práci, jaký benefity nepotřebujete a tak dále. Každopádně díky, že jste to se mnou sdíleli. No a já s váma budu za chvilku sdílet další track. Harry Styles, jeho Watermelon Sugar. Trošku si to úterý osladíme. Tady na fajnu.
1: Poslouchej, víš, že nás můžeš poslouchat online? Online. Hej, posloucháš mě, co říkám? Poslouchej. Říkám, že nás můžeš poslouchat i online. Tak poslouchej, jo? Hele, poslouchej online nebo on air, je mi to jedno. Zkrátka, poslouchej Fajn Rádio. Prostě hity. www.fajnradio.cz

0: Fajn Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Během téhle hoďky jsme si povídali třeba o tom, že bychom neměli křičet, ale s tímhle songem to nejde jinak. Já vím, Olivia Rodrigo, Stupid Song, to je věc, kterou potřebujete vykřičet z plných plic. Takže doufám, že jste to udělali, vyřvali všechny emoce, ale nebojte, fajn warm-up jede dál. Ačkoliv Olivia zakončila naší druhou společnou hoďku, před náma další dvě. Tahle party nekončí, tohle pendolino jede dál. Za chvilku třeba Huntrex a jejich Golden, tenhle K-popovej song, mezi tím ale počasí zprávy. No a pak jedem zase dál v plnou parou vpřed, tak zůstaňte se mnou na fajnu.
1: To nejlepší z hit parád.
2: To nejlepší ze streamu.
1: To nejlepší

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Máte kliku, dneska to venku vypadá jak vystřižený z katalogu na ideální léto. Normálně tady nevidím ani mráček, fakt, kdybych hledala sebe víc, nenajdu. Oscar, a.k.a. naše sluníčko, maká na 100%, je prostě jasno. Teplota na tričku, to je takových příjemných 26 stupňů. Nepotřebujete ani deštník, protože šance na déšť je dneska menší, než že vyhrajete sportku. No a vánek ve vlasech je příjemný, severní vítr profoukne tak akorát, rychlostí 14 km za hodinu, UV index na 5C, takže namazat, to je shrnutí, všechno, co potřebujete, užívejte tohle katalogový počasí.
3: Fajn. Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Jsme online. Jsme na DAB+.
8: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Hot News. Na hodinkách jedna minutka po třetí odpoledne a to je čas dozvědět se, co je ve světě hot a fresh společně s Ankou.
9: Dobrá zpráva pro kulturní scénu v Praze. Areál Stalin na Letné může dál fungovat. Pražští radní ho vrátili do tržního řádu, takže se tam můžou i nadále konat koncerty a další akce. Podmínkou je teda pravidelná kontrola statiky podstavce bývalého Stalinova pomníku, aby byl celý prostor bezpečný. Krátce po vzletu z Prahy čekal cestující Smartwings neplánovaný návrat. Posádka totiž zaznamenala problém s jedním z motorů a letadlo se proto muselo vrátit na letiště. Na palubě bylo skoro 190 cestujících a 6 členů posádky. Všichni bezpečně přistáli. Letiště mezitím vyhlásilo plnou pohotovost a cestující následně odletěli náhradním letadlem. Nezvyklý zásah řešili v nemocnici v Číně. Jeden muž si tam zaklínil krk mezi opěrku a opěradlo lavičky a nemohl se dostat ven. Když mu na pomoc přispěchal kamarád, dopadl úplně stejně. Záchrana nakonec připadla na ochranku, která musela lavičku částečně rozebrat, aby oba vysvobodila.
3: Fajn.
2: Doufám, že jste ready, protože Fajn Warm Up nezastavuje. Jak jsem slíbila, tak jsem doručila. Prostě pokračujeme dál v téhle nabitý náloži. Povíme si třeba, proč si po dvou měsících vztahu úplně nepořizovat společný zvíře, jako kdyby ty důvody nebyly trošku jasný, ale pro jistotu si to zopakujeme. No a zároveň si dáme nabitý tracky, který vás dostanou do dobrý nálady. Pořád ještě začátek týdne, takže potřebujeme tu energii rozjet na maximum. Pojďme to odstartovat hned teď. První písnička na cestě k vám. Huntrex a K-pop Demon Hunters Cast, jejich Golden, to už je legenda, hymna pro vaše odpoledne.

Ladíte fajně 15.12 a dohrála Rugale, česká mladá nadějná zpěvačka a její song Wishful Thinker. A bacha, rozvody jsou čím dál tím složitější. Už nestačí rozdělit majetek, teď musíte řešit i alimenty na psa. V Mexiku soud řešil případ 3letého huskyho, kterýho si pořídil pár během manželství. Po rozhovoru si ho nechala ženská, ale její bejvalej se psem nechtěl zůstat v kontaktu ani se podílet na žádných nákladech na provoz. Takže ženská udělala, co měla, šla k soudu a soud rozhodl. Bývalý partner musí na pejska přispívat 700 mexických pesos měsíčně, což je zhruba 850 korun. Takže pejsek má teď oficiálně něco, co zná spousta dětí po rozvodu. Tatínka, který posílá peníze. A vlastně mě to přivádí k otázce, protože zvíře si pořizovat ve vztahu je vždycky trošku risk. Dobře, tady to bylo manželství, ale lidi to většinou dělají už velice brzy a mnohem dřív, než se vezmou. A je to takovej malej chlupatej společný projekt. Jenomže právě co se stane, když se rozejdete? Kdo si to zvíře nechá? Kdo bude platit veterinu? Kdo má právo rozhodnout, s kým se to zvíře bude vídat? Takže mě zajímá, pokud jste si někdy pořídili zvíře ve vztahu a ten vztah úplně nevydržel, jak jste to pak vyřešili? Kdo si zvířátko nechal? A kdo třeba jenom platil? Napište mi 724634634, jak jste vyřešili takovouhle prekární situaci. A teď se pojďme nestresovat společně s Leony a jim songem Don't Worry.

vám stoprocentně zlepšil náladu. A jestli ne, no zlepšil, protože Ben Kristova a jeho kopretina, to je skvělá věc. Tak doufám, že jste si to vychutnali. No a společně probíráme, co jste dělali, pokud jste si pořídili zvíře s partnerem, se kterým jste se pak rozešli. Alča píše, s partnerem jsme si pořídili mazlíčka, pak jsme se rozešli, nakonec ale zůstal u mě. Tak Alča vyhrála zvíře, aspoň něco jí zbylo po tom rozchodu. Pavel ale naopak píše, že mají na psa střídavku. Týden u mě, týden u bejvalky, předání probíhá na benzínce na půl cesty bez jediného slova, jenom si předáme vodítko a granule. Pes je spokojenější než my dva. To je, já nevím, jestli smutný, ale důležitý, že pes se má dobře. Já vám zase děkuju, že jste to se mnou sdíleli. Poučení zní jasně. Dobře si to rozmyslete, než si s někým pořídíte zvíře. Je to velký závazek, velký, vím, o čem mluvím. Za chvilku další písnička, čeká nás třeba The Chemical Brothers, jejich Go. To je doslova velká nálož energie. Tak za chvilku, tady na Fajn.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí. Yeah!
1: Hey. Posloucháte Fajn Rádio. Právě.

David Guetta, Teddy Swims, Stones and I a jejich Gone, Gone, Gone. To je song, který takhle při odpoledni nikdy nesklame a dodávám energii, ale teď budete potřebovat energii na protesty. Protože nám chtějí sebrat 2 měsíce letních prázdnin. Jestli to fakt chtějí udělat, tak si o tom pojďme nejdřív popovídat v klidu. Já teda v klidu rozhodně nebudu. Objevila se totiž debata, že by se českým školám do budoucna mohly změnit letní prázdniny. Místo klasických 2 měsíců volna by se mohly rozložit během roku, aby prej děti nebyly tak dlouho mimo školu a zároveň, že by se prej líp rozložila zátěž. Ale já jako člověk, který si pamatuje, jak strašně dlouhej byl červen ve škole, v těch horkách, říkám ne. Já si nedokážu představit, že venku 35 stupňů, jako teď skoro celý léto, ve třídě máte 40. Dobře, možná tam máte nějaký ventilátor, který ale zní jako startující letadlo, no a někdo vám řekne, tak otevřete si učebnice na straně... Ne, ne, za mě to nemůže projít. Já jsem jednoznačně tým letní prázdniny. 2 měsíce, v kuse, žádný experimenty. Navíc podle mě každý dospělý člověk, který někdy v červenci pracoval a v srpnu, dobře ví, že i my sami bychom si nejradši někdy vzali ty 2 měsíce prázdnin. Já teda rozhodně. Takže mě zajímá, co vy? Jste tým klasicky 2 měsíce letních prázdnin a nebo by vám taky vyhovovalo rozložit to volno během roku? Napište mi 724-634-634, ideálně přiložte i nějaký argumenty, ale pojďte prostě hlasovat. 2 měsíce prázdnin a nebo volno rozdělit. Napište, no a teďkon další track, Alan Walker, Iselin Solheim, jejich Faded. Jdem na to.

Grey 256 a jejich song Jak vypadá den. No já doufám, že váš den vypadá rozhodně skvěle. No a společně probíráme, jestli jste tým nechat celý letní prázdniny v kuse, anebo je rozdělit. A já jsem úplně překvapená, protože třeba Kristý tady napsala, že by úplně zrušila celý prázdniny. To jsem nečekala. No a pak Alena píše, pěkný den, za mě by bylo spíš lepší řešit, jak pokryt hlídání dětí. Rozdělit volno znamená, že ho bude pořád stejně jenom jindy. A jelikož se doba mění, prarodiče často pracují, bylo by dobré se podívat na tu věc víc komplexně. To je určitě pravda, protože vyřešit hlídání dětí, když mají 2 měsíce volno, asi není úplně jednoduchý. Naštěstí tenhle problém zatím nemusím řešit, ale věřím vám, že to není snadný. No a Michal, ten píše, že by prázdniny rozdělil, že to dává smysl i pro rodiče. Organizace hlídání dětí je totiž mega náročná. Nemluvě o střídání kolegů v práci a hádkách, kdo má a kdo nemá děti, nebo je úplně zrušit a bude klid. Jako ty prázdniny? Proč byste rušili prázdniny? Já jsem v šoku. Zase si říkám, že kdyby se ty prázdniny rozdělily, tak potom v létě by všichni chtěli letět na dovču ve stejný čas a bylo by to ještě dražší, než to je. No nevím, složitý téma, ale děkuju, že jste se mnou pustili do debaty. Asi bychom o tom mohli debatovat ještě díl, ale myslím si, že to v úterý odpoledne nechceme. Potřebujeme si zlepšit náladu a ne se tady hádat a handrkovat. Takže za chvilku. Robin Schulz, Sigala, Zoe Wies, AM to PM. To je totiž velká party a party v úterý může taky být. Rozhodně tady se mnou na Fajnu ve Fajn Warm Upu. Let's go!

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Music.
0: Fajn.

Get Love a jejich song o tom, když jste na někoho až moc navázaný s názvem Tied Up. A to se nám hodí, protože okamžitě přestaňte sledovat svoje bejvalí na Instagramu. To je přesně jako v té pohádce. Jenom dva prstíčky strčíme, jenom na jeden příspěvek se podíváme, no a najednou jste na tom profilu. Kontrolujete, koho váš bejvalej začal sledovat, kdo mu lajkuje fotky, kdy byl naposled online a proč si dal do stories zrovna tuhle písničku. A přitom jste si před 10 minutami říkali, že už jste úplně v pohodě a už vás ten bejvalej nezajímá. Podle nového průzkumu sleduje po rozchodu aktivitu svých ex na sockách až 69% lidí a víc než polovina lidí říká, že jim to stěžuje dostat se přes ten rozchod. Protože v mozku to pak musí být úplně šílený. Váš ex si třeba zobrazí vaše story na Instagramu a vy už si začnete říkat, je, tak já mu asi chybím. Naopak, když si to storyčko nezobrazí, říkáte si, teď to dělá na schvál. Pak si ex změní profilovku a říkáte si, to je kvůli mně? Nebo kvůli nějaký nový? No a tak z toho jenom na jeden příspěvek se najednou stane, že emocionálně sedíte zpátky na lopatě a řítíte se do peci, jak v té pohádce. To je sice jiná pohádka a vlastně to je spíš noční můra, ale to nevadí. To je vaše znamení, pokud pořád máte svoje ex na Instagramu a ničí vám to život, běžte si je smazat a budete mít hned lepší úterý. No a úterý vám zlepším taky dalším songem. Nemáte zač? Sigma, Nobody to Love, právě teď na Fajnu.

0: Jestli z nějakého songu doslova čiší letní energie, tak je to právě ten, který dohrál Ina Deja Vu. To je prostě evropský léto schrnutý do jednoho songu. Takže doufám, že jste si ho užili naplno, tančili jste, zpívali, měli prostě takový prázdniny. No a společně v téhle jízdě ale pokračujeme. Nebojte, sice jsme ukončili už třetí společnou hoďku, ale před náma ještě ta poslední. Fajn warm-up nekončí, právě naopak, jedem dál naplno. Za chvilku další songy, který si společně užijem, třeba Omi, Cheerleader. Ano, další letní banger, to je tak, když prostě si to úterý potřebujeme udělat hezký. Takže pokračujeme za chviličku, jenom si dáme počasí zprávy a pak zase songy. Tak zůstaňte se mnou.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn.

0: To nejlepší z rádia a to, co už do rádia radši než fajn.
1: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
2: Rosíčka Kristý je zase tady. Jak to vypadá? Počasí je úplně ideální. Teploty 25 až 29 stupňů. To je takový, že neumrznete ani se neroztečete na asfaltu. Zároveň mraky mají dneska neplacený volno, protože je úplně jasno. Sluníčko je prostě v plný polní. Nehrozí nám ani žádná Sahara, protože sem tam foukne nějaký větřík. No a jak jsem říkala, šance na déšť, ta je zhruba stejná, jakože vám třeba šéf z ničeho nic zdvojnásobí plat. Takže čistá nula. No a pak tady máme grilovací faktor. UV dneska kolem pětky v tuhle hodinu, takže se rozhodně namažte. SPF-ko noste vždycky, znáte to, nechceme mít vrásky, ale počasí krásný, tak užíváme.
3: Fajn. Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Jsme online. Jsme na DAB+.
8: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Tři minutky po čtvrtý odpoledne, to je čas se dozvědět, kde se co děje, společně s Ankou.
9: Vysoké teploty začínají být problém i pro školy. Přehřáté učebny zhoršují soustředění žáků a proto se mluví také o možnosti prodloužení letních prázdnin. Podle odborníků by ale mělo být důležitější školy lépe připravit na vysoké teploty, než jednoduše prodlužovat volno. Nečekaný problém musel řešit chovatel exotických hadů v Plzni. Vítr mu zabouchl dveře od bytu, ve kterém zůstaly dvě volně se pohybující krajty královské. Policie se do bytu dostala pomocí speciálního nářadí a chovatel následně oba hady bezpečně zajistil. Fanoušci Bennyho Blanka už znají seznam skladeb z jeho připravované desky. Album vyjde už tento týden a my se můžeme těšit taky na několik zajímavých hudebních spoluprací.
10: Už za hodinu Jindra Žampa.
11: Ale teď ten now.
2: Jedna, jste ready? Fajn warm-up totiž pokračuje a před náma poslední společná hodina. To znamená, že to musíme rozjet úplně naplno. Já vím, je teprve úterý, ale to není důvod neudělat si ze života trošku party. Ať už jste v kanclu, ať už se válíte někde doma, pojďte si dodat trošku energie, vstaňte, zatančete si, možná na vás v kanclu budou koukat trošku divně, ale to nevadí. Jdem to roztancovat. První song Omi, jeho cheerleader. Takže šup, chci vás vidět tančit, jdem na to.

Ladíte fajn, Warm-ups Kristý, je 16.11 a právě dohráli Temper City, jejich song Self-Aware. Pořád se mluví o tom, jak nám romantický filmy dávají nerealistický očekávání od vztahu, že se do někoho zamilujem na letišti, poběží za náma, ale podle mě bychom měli začít řešit i kriminálky. Protože kriminálky nám zas taky dávají úplně nerealistický očekávání od vyšetřování. V seriálu to vypadá hrozně jednoduše. Někdo najde vlas na místě činu, řekne pošleme ho na DNA, potom máte střih, no a najednou je schoda. Toxikologie, pár minut, otisky, hotovo, všechno je to hrozně rychlý a všechno je hned hotový. A vy víte, kdo je vrah už před první reklamou. Přitom realita, ta je mnohem pomalejší. Na ty toxikologické výsledky se prý může čekat až týdny a DNA analýza, ta může trvat i měsíce. Takže zatímco nám romkomy slibujou, že najdem životní lásku a že to bude totálně romantiárná, kriminálky nám slibujou, že vraha najdem do 40 minut. No a pak se divíme, že jsme zklamaný ze života. Já jsem si ale říkala, že celkově filmy nám často dávají asi nerealistické očekávání a tak mě zajímá, jaký nejvíc nerealistický očekávání vám filmy dali. Vám osobně. U mě to je 100% ohledně té lásky. Můžem to ještě probrat, ale teď mi napište vy. V čem vám filmy dali nerealistické očekávání od života? Co jste si na základě filmu prostě mysleli, že nějak bude? A ono to je v realitě úplně jinak. Napište mi na 724-634-634. No a teď si dáme slovenskou zpěvačku Adélu a její nejnovější hit Ain't in LA. Tak si to pojďme vychutnat.

0: Jason Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. To je přesně písnička, u které můžete úplně všechno vykřičet. No a my tady společně probíráme otázku, čemu jste uvěřili ve filmech, čím jste se nechali napálit. A Michal píše, že za tuhle otázku děkuje, protože on se nechal napálit, takže ve škole tvrdil, že Star Trek bude jednou dost reálný. Nelétáme sice, ani nemáme transportéry, ale tricorder v podobě vyhledávání AI už ano. Stejně tak databáze všeho možného, takže moje očekávání selhalo jenom v teleportech, to by byla pecka. Tak Michal vlastně neměl až tak nereální očekávání. Některé filmy se stanou realitou. Já vám děkuju, že jste to se mnou zase sdíleli. No a za chviličku pokračujeme v plný palbě hudby. Třeba Clock Clock jejich Adoria. Za chvilku tady na Fajnu.
1: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials. Fajn.

už jste v kanclu nebo někde doma, věřím, že teď jste se cítili jako na festiáku. Kygo, Konrád a jejich mega hit Firestone nám právě dohrál. No a jsou dva typy lidí, kteří se vracejí z dovolený. Ty, co vám přivezou magnet, a ty, co přivezou půlku supermarketu. Na internetu se teď řeší, že lidi prej už nechtějí, abyste jim z dovolený vozili magnetky, ale chtějí svačinku, nějaký prostě dobrůdky. A vlastně to dává smysl, protože magnet je sice hezký, ale kolik magnetů s nápisem Greece, Řecko, člověk potřebuje, než začne vypadat jeho lednice jako turistický stánek. Místo toho vám třeba někdo přiveze místní čokoládu, sušenky nebo nějakou úplně bizarní specialitu, kterou jste nikdy v životě neviděli. A to je suvenýr, který má nějakou životnost. Většinou možná tak jeden večer, kdy máte chuť na tu čokoládu, pak už bohužel z toho nic nezbyde. Ale samozřejmě existují i další klasiky. Mušle, pohlednice, divný ohavný tričko s nápisem té destinace, kamínek, který vám někdo podá, jakože to je z té pláže, jakože cenej suvenýr. Každopádně každý máme jiný způsob, jak říct, že jste byli na dovolený a že jste mysleli na ty svoje blízký. Takže mě zajímá, jaký suvenýr nejradši vozíte z dovolený vy? A možná i jaký nejradši dostáváte, protože to je taky důležitá otázka. 724634634, kdyby teď někdo jel na dovolenou, jaký suvenýr byste chtěli anebo přivezli? Napište, no a k tomu já vám přivezu přímo do vašich uší další písničku. Tiffany Iris Vertigo. Sice nejsem na dovolený, ale tak suvenýr od nás ze studia, tady z fajnu.

0: Jen vás věřím všechny roztančila, protože k tomuhle songu s názvem Lush Life je virální taneček, tak doufám, že ho umíte a rozjeli jste to. No ale teď rozjíždíme debatu o tom, jaký dárky máte rádi, když vám někdo přiveze z dovolený suvenýry. Dominik píše, že on vozí zásadně magnetky a ty nejvíc kýčovitý, že ví, že ho, že kolegové milujou tyhle kýčovitý magnetky na svých lednicích. Já teda nevím, jestli ty magnetky milujou, nebo jestli pak Dominika proklínají, ale dobře, jo, kýčovitý magnetky jsou sranda, to je dobrý suvenýr. No a Michal, ten naopak tady hlasuje přesně za dovážení suvenýrů v podobě jedlejch dárků. Píše, nejradši dostávám koli s různýma příchutěma, který se v Čechách neseženou. S oblibou jsem z Itálie taky kamarádům vozil dobroty z Nutelly nebo těstoviny, za což mi mnozí ve zlém poděkovali, neb začali mít problém sehnat tady v Česku ty opravdu dobrý těstoviny. To je pravda, když začnete vozit ze zahraničí nějaký jídlo, který je v Česku k nesehnání, to je pak k zbláznění. Každopádně děkuji, že jste se mnou sdíleli vaše oblíbené suvenýry. Přeju vám, ať vám letos kamarádi přivezou to, co chcete, ať už to bude magnetka, sebevíc kýčovitá nebo něco k snědku. No a já vám přivezu za chvilku další song. Těsto The Business, to je další taková festivalová věc, party hit. Tak za chviličku si ho užijem tady na Fajnu.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
2: Už tam bude?
3: Nech toho!
2: Raději už tam bude?
3: Přestaň! Štěji mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever, I remember what you said to me.

0: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
1: Fine Drive. Jindra Žampa.
2: OK, úterý 11. srpna startuje Fine Drive, 3 hodinky jsou před náma, díky, že jste u toho se mnou. Za chvilku si řekneme o tom, jak se naše generace stará o naše rodiče ve chvíli, když se už oni o sebe sami nepostarají. Do té doby nabitej playlist Somber a Homebreaker právě teď na Fineu.

Justin Bieber a Nicki Minaj, Beauty and the Beat, posloucháte úterní Fine Drive. A lidi, myslíte si, že je naše povinnost postarat se jednou o naše rodiče jenom kvůli tomu, že oni se starali o nás? Tohle je podle mě docela zajímavý téma, protože u nás se pořád tak nějak bere, že když se rodiče celý život starali o nás, tak je přece úplně normální, že se jednou my postaráme o ně. Jenže ono to vždycky není tak úplně jednoduchý. Někdo má rodiče, se kterýma má skvělý vztah a vůbec by ho nenapadlo je někam dát a neřešit, ale někdo má třeba rodiče, který se o něj nikdy moc nestarali a pak se po něm najednou čeká, že v 60 nebo 70 bude všechno řešit za ně. A do toho má člověk už potom třeba vlastní děti, vlastní práci, hypotéku, tak mě zajímá, kde je vlastně ta hranice. Jak to máte vy? Berete jako samozřejmost, že se jednou postaráte o svoje rodiče, nebo si myslíte, že tohle není povinnost a každý by měl mít svoje stáří nějak zajištěný? Dneska je to trošku navážno, ale zajímají mě vaše odpovědi. Napište mi na 724 634 634.

0: jiného si pustí tak v létě než Harryho Stylese. Tohle byl track American Girls. 17 hodin 20 minut, to je aktuální čas na Fajnu a my se vracíme k našemu tématu. Debatovali jsme o tom, jestli berete jako samozřejmost, že se jednou postaráte o svoje rodiče, nebo si myslíte, že tohle není povinnost a každý by měl mít svoje stáří nějak zajištěný. Tady je první odpověď. Já bych se osobně o své rodiče starala do jejich posledního dechu. I když jsme měli chvíle, které nebyly úplně nejlepší, furt vím, že mě milují a vždy se o mě postarali. Strašně ráda bych jim tu lásku v budoucnosti takto opětovala. A to je nádherná zpráva. Další zprávu tady máme. Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se chovali oni pak k tobě. Jsem máma od dvou dětí a řídím se tímto. Tak uvidíme, jak to dopadne, až bude stará. Ale zní to, že jsi docela fajn, že by ti to ty rodiče měli jednou, teda ne rodiče, děti měli jednou vrátit. Terka napsala, já bych řekla, že záleží, jací ti rodiče byli. Nemůžeš po dítěti chtít celoživotní péči jen proto, že ho jednou porodíš. Když jsme si blízcí, tak je to něco jiného. Toť vaše názory, my popojedeme dál. Damiano David, Born with a Broken Heart. Tohle neskutečný banger se dáme už za chvíli tady na Fajnu. Fajn Drive.
1: Fajn, fajn. Zábava, novinky a největší hity na dosah.
2: Fajn. Poslouchej přes web fajnradio.cz
1: nebo v apce Radia.cz.
2: Fajn.
1: Fajn.

0: wonderful.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Fajn má svůj vlastní sound.
4: Nový songy, nová energie.
3: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdec správnej vibe.
4: Na cestě k vodě, ve městě,
3: na párty, v autě, v hlavě, tohle
4: je soundtrack tvýho života.
3: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

Bratrský duo Fastboy, jejich track Beautiful Life nám dohrál v 17 hodin 33 minut na Fajnu a my jedeme dál. Před náma je Loj. To je borka, která začínala jako pouliční muzikantka a ještě předtím, než se dostala do The Voice Kids, tak soutěžila ve školní hudební soutěži s vlastním songem a skončila druhá v celém Německu. Ale nejvíc random věc je, že během maturity začala na TikToku dělat zpívaný recepty a zaspívala třeba takový recept na dobrý palačinky. Právě tyhle ty videa, její cover na Blinding Lines jí pomohly nastartovat její hudební kariéru. Před náma je její track Red Eyes, který určitě už moc dobře znáte. Pojďme se ho rád teď na Fajnu. Fine Drive. Fine Drive.

Dead, Be Mine, to je track, který nám zfilnil úterní odpoledne na Fajnu. Hele lidi, taky jste někdy koukali na kriminálku a říkali jste si, ty krásoli, tohleto ty policajti přece musí vyřešit za 5 minut. Seriály nás tohletom malinko zblbly. Borec najde jeden vlas, pošle ho do laborky a za chvíli už víme, komu patří, kde bydlí a pomalu i co měl včera k večeři. Jenže realita, ta je úplně jinde. DNA, toxikologie a další věci fakt nejsou hotový lusknutím prstů. Někdy se na výsledky čeká fakt hodně dlouho, a někdy se nedozvíte je vůbec. Takže když pak vidíme reálný vyšetřování, jsme akorát naštvaný, že to není jak v CIA. Ale napište mi, co jste si díky kriminálkám mysleli, že funguje úplně normálně a pak jste zjistili, že realita je úplně jiná. A napište mi klidně i vaše oblíbený kriminálky na 724 634 634, protože co si budeme, my Česko jsme prostě národ bavičů kriminálek, že jo? Fine Drive. Fine. Come on. Fine Drive.

0: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
1: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Rudimental a Kalit, All I Know, posloucháte úterní Fine Drive a řešili jsme tady, co jste si díky kriminálkám mysleli, že funguje úplně normálně a pak se zjistili, že realita je úplně jiná. A jaký jsou vaše oblíbené kriminálky? Nikča, tak ta mi napsala, já vždycky nechápala, proč prostě nevezmou otisk prstu a za 2 minuty neví, komu patří. V kriminálkách je všechno hotový dřív, než si stihnou dát kafe. Ono taky v těch kriminálkách ten čas se taky trošku jinak projevuje, že jo? Musíš tam prostě ten děj narvat do hodiny a půl, je jasný, že v reálném životě to takhle úplně nefunguje. Pak tady máme vaše oblíbené kriminálky, máme tady kriminálku Anděl, tu taky miluju, Policii Modrava, to je za mě taky skvělá, ale největší top je Metoda Markovič, to je za mě top. Pokud jste nevěděli, mega doporučuju.
1: Míň vybírání, víc vibe.

Bella Kai, I love it, I love it, I love it. To je track, který nám uzavírá první hodinku Fine Driveu. Před náma jsou ještě dvě hodinky, tak díky, že jste u toho se mnou. A doufám, že si se mnou dáte ještě ty dvě zbylý dvě hodinky. Are you ready for this?

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Thank you very much.
8: To nejlepší z hitparád.

0: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Pojďme se podívat na počáso. Aktuálně máme jasno a ultra příjemných 26 stupňů. Zítra to bude stejně příjemný jako dneska. Zítra bude 27 stupňů, tak si to užijte, ale bacha na to, pořád doporučuju u sebe a na sobě mít ten deodorant. Co?
2: Fajn Drive. Hudba, kterou miluju. Přesně tady.
0: Fajn. Fajn Drive.
2: Fajn Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
1: 18 hodin, 3 minuty k tomu startuje druhá hodinka Fine Drive. Za chvíli se podíváme na to, jaký absolutní bizár se stal v hudebním světě. Do té doby Teddy Swims a Tate McRae právě teď na Fajnu.

jeden z nejcharizmatičtějších hlasů na scéně. Teddy Swims a Mr. Know It All. Posloucháte Fajn v 18 hodin 9 minut a pojďme se podívat, jaký bizár se stal na hudební scéně. Na sockách se dneska řeší další záhada. Podle některých lidí Usher včera na koncertě nebyl Usher, ale jeho dvojník. Fanoušci si prý začali všímat, že jim na koncertě Usher nějak nesedí. Že měl prej jiný obličej, jiný pohyby a dokonce řešili i kérky, že ani ty neseděli. A než někdo stihl říct, možná jen blbě natočený video, internet už měl jasno, je to jasný klon. Usher to samozřejmě popřel a ještě si z toho udělal srandu, ale co my víme. Straight from the work to the home. Fine life.

0: Číren nás rozněžnil na fajnu, takhle při úterku. A když už jsme teda rozněžněný, tak jsem si říkal, že bychom si mohli povědět o kamarádství s výhodama. Kamarádství s výhodama zní na papíře úplně jednoduše. Žádný vztah, žádný drama, žádný závazky. Úplně easy. Problém ale přijde ve chvíli, kdy si jeden z vás řekne, tyjo, ale já už asi nechci úplně jenom ty výhody, protože city si bohužel neumí přečíst nějaký pravidla na začátku a říci, OK, tady se nikdy nezamilujem. No a pak může nastat docela průšvih, když začne jeden chtít víc a druhý pořád jede režim, kámoši, nic víc. Přesně v tu chvíli se z jednoduchý dohody může stát pěkně nepříjemná situace. A mě zajímá, jestli podle vás funguje kamarádství s výhodama dlouhodobě, anebo se do toho jeden zaručeně časem zamotá. Napište mi, jaký máte zkušenosti vy s kamarádstvím s benefitama na 724-634-634.
1: Fajn Drive.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
2: Vítej mezi náma, naše otcové jsou

0: Ray Dalton, Blood Running. Posloucháte Fajn v úterý 11. srpna a my jsme tady řešili kamarádství s výhodama. A to, jestli podle vás může fungovat, anebo jestli to jednou přijde do vztazíku, anebo do něčeho úplně jiného, do nějakého pořádného dramatu. Napsala mi Káťa z Ústí a tam mi napsala: ahoj Jindro, kamarádství s výhodami je jednoduché. Jen do chvíle, než zjistíš, že toho druhého nechceš ztratit. Krásný odpoledne. Krásný odpoledne i tobě, Káťo, to vlastně dává smysl. Pak mi napsala Tereska a ta mi napsala: mě to vydrželo asi půl roku a pak jsme si oba uvědomili, že spolu vlastně děláme úplně všechno, akorát tomu odmítáme říkat vztah. OK, do třetice tady máme Kubu a ten napsal: fungovalo to, dokud si nezačala psát s někým jiným. Najednou jsem zjistil, že jsem nějak podezřel žádlivý na člověka, se kterýma podle dohody nemám co žádlit. No, tak si říkám, že to asi teda nefunguje. Co?
1: Právě teď jsme s tebou na našich sociálních sítích.
2: Jsme Fajn.

0: Naked and in Portugal The Man. Hele lidi, rozešli jste se někdy s někým a řekli jste si, že už se s ním nikdy nechcete vidět a po pár dnech jste úplně nenápadně kontrolovali jeho Instagram. Protože tak ono je to strašně jednoduchý říci, už ho nechci sledovat. Jenže pak přijde nějaký nový storíčko, že jo, nějaký nový fotky a už se koukáme na to, kdo mu lajkuje příspěvky a je z toho taková jedna velká detektivka. Nejhorší je, že si člověk často říká, že se jenom podívá, jenže pak vidíte něco, co jste fakt vidět nechtěli a nálada po celý zbytek dne je úplně v háji. Výzkumy navíc naznačují, že sledování ex na sociálních sítích může po rozchodu zvyšovat stres, žárlivost a celkově stěžovat dostání se z toho rozchodu. Takže možná nejlepší motivační rada není žádná motivační knížka, ale prostě mute, unfollow a hlavně nechodit kontrolovat jeho nový followery ve dvě ráno. Ale přiznejte se, sledujete po rozchodu ex ještě na sociálních sítích a nebo jste schopni to fakt utnout? A co je horší? Vidět to, že je ten ex šťastnej a nebo že má někoho novýho? Napište mi na 724 634 634 a upřímně. Fine Drive.
1: Fine. Ready? Za pár vteřin už zase hrajem. Za pár vteřin už zase hrajem. Duh. A za pár vteřin už zase hrajem. To je všechno. Naschle.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Music.
2: Fine.

Chemical Brothers Go, posloucháte fajn, 18 hodin 50 minut, to je aktuální čas a já jsem se vás ptal na to, jestli sledujete po rozchodu svý ex ještě na sociálních sítích, anebo jste schopni to ucnout a už je nikdy v životě nesledovat. První zprávu tady mám od Jendy a ten mi napsal, čus, se svou ex se potkáváme na zábavách a oba se na IG stále sledujeme a vše je v normálu. Hele Jendo, tak by to mělo být. Já musím říct, že s žádnou z mých ex vlastně nemám úplně špatný vztah, nebo nejsme nějak ve zlým. Pak tady máme zprávu od Matěje, ten napsal, já jsem si říkal, že už je mi úplně jedno a pak jsem zjistil, že má novýho kluka. Takže očividně mi to jedno nebylo. Ale mega cením upřímnost, že si to takhle hezky umíš přiznat. No a pak tady máme poslední zprávu od Davida. Nejhorší je, když ex nic nepřidává, protože pak začneš přemýšlet, proč nic nepřidává. To už je úplně jiná úroveň psycho. No tak to můžu potvrdit.

0: Raymond Kennedy nám uzavírá druhou hodinku Fine Driveu. Lidi, před náma je poslední společná hodinka. Dejte si to se mnou, začnu klasicky 10minutovkou podle vás. Takže už za chvilku budu hrát to, co vy budete diktovat, tak si připravte číslo 724 634 634. Za chvíli startuje odpočet. Are you ready for this?
1: Jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBrons.
6: It's Olivia Rodrigo.
4: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
5: Fajn.
1: Vždycky lístky na

0: Fine Drive. Fine Drive, Indra Jampa. Indra Jampa.
1: Pull my trigger, let me blow your mind.
2: 19 hodin, 2 minuty k tomu startuje třetí hodinka Fine Driveu. Nejvíc děkuju, že jste u toho se mnou a dáme si klasicky 10 minutovku podle vás. Pro ty, co jsou tady prvně, tak to znamená, že příštích 10 minut budu hrát to, co vy budete diktovat na číslo 724-634-634. Můžete mi psát SMSky na iMessage, na WhatsAppy anebo na Instač Fineu, každej jak chce. Odpočet je na 30 sekund a startuje právě, tak třeba právě teď.
0: 10 minutes for you. 10 minut tvých songů.
3: Máš 30 sekund.
0: Pošli název tvý oblíbený songy.
3: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
0: A rozhodni, jak bude Fine Playlist v následujících 10 minutách hrát.
4: 10 minutes for you.
2: Čik, čak, čak.

song Alex Warren a Fever Dream. Tak jo, Lukášku, posílám ti to tam. Hned potom tady vidím Gufrau a Maria April Nezvládám. Dobře, může bejt. A do třetice KSN, pravý VIP a KSN, Niko a Izomandias, jste neskuteční borci. Dopisujte i další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.

a Marie April, Nezvládám. To je track, o který jste si psali v 10 minutovce, podle vás posloucháte fajn. Před náma je třetí track v pořadí. Hrozně jsem vám chtěl zahrát KSN, ale jsou tam takový slova, že by to bylo podle mě to poslední, co bych vám tady zahrál. Vys mojí historii tady na fajnu. Tak místo toho vám posílám Ektora a PTSD a hned potom nás čeká velký finále a potřebuju opět někoho, kdo to rozsekne. Číslo je 724-634-634 a ten nejrychlejší bude moct rozhodnout, jak tu dnešní desetiminutovku zakončíme. Linka je volná, tak volejte právě teď. 724-634-634. 10 minutes for you.

0: posloucháte Fajn. A před náma je velký finále 10 minutes for you. Dneska se nejrychleji dovolal Robert. Čau, Roberte.
1: Ahoj.
0: Ty tam máš pořádný fičák, ale hele, řekni mi, co zatím nejlepšího, nebo pro tebe nejlepšího si zažil tohleto léto? Kdyby si měl vypíchnout jako jeden top moment.
1: Moment léta. Ten se ještě vám blíží.
0: Ještě jednou, pardon. Ten moment se teprve blíží.
1: Jo, jo.
0: No a do téhletý doby třeba, kde jsi byl, se podívat, co jsi zažil v létě?
1: Mal jsem dost turbulentné léto, ale stihli jsme nějaké výlety, klasický k vodě a na brusle a bazén a podobně, takže
0: okay.
1: Zatím je to také klidné léto.
0: A ten top moment, na který se těšíš, to bude nějaký náhodnej, nebo to máš naplánovaný?
1: Samozřejmě je to naplánovaný výlet na Slovensko na 10 dní, takže mám hotel, těšíme se všetci.
0: A za tebe tip na nejlepší lokalitu na Slovensku?
1: Na Slovensku určitě Vysoké Tatry.
0: OK. Ještě jsem nikdy nebyl, takže určitě musím vyzkoušet. Každopádně, Roberte, teď tady pro tebe mám 3 tracky, seš na to ready?
1: Pojď na to.
0: Tak jo, tohleto je jednička. Some felt a crying on the dance floor. Varianta číslo 1, taková tanečnější, pojďme si dát dvojku. Tohle jsou Stray Kids a Run It. Před náma ještě třetí varianta a to je z české hudební scény. Štajn 27 a Habibi, ale Roberto, je to jenom ve tvých rukou, ty to pojď rozseknout, čím to dneska zakončíme.
1: Jdeme na Crying on the Dance Floor.
0: Tak jo, dáme Crying on the Dance Floor a někdo, komu bys to chtěl věnovat?
1: Všetkým, užijte si leto, krásné dny a majte se rádi.
0: To je důležitý. Hele, já ti moc děkuju, díky za zavolání, zas někde zavolej, krásný večer a krásný léto.
1: Díky a vám, ahoj.
0: Měj se hezky, ahoj. 10 minutes for you.

Ladíte fajn, takhle při úterku 11. srpna 19 hodin 20 minut, to je aktuální čas a i dneska se tady bude trapnit. Ne, že by mě to teď už nějaký ty 2 hodinky 20 nešlo, ale nechám to teď na vás. Řada je na vás, pojďte mi sem napsat nějaký trapný storky, co se vám v poslední době staly, nebo klidně vytáhněte něco z dětství, hlavně ať je tady pořádně trapno aka cringe minute. Pište mi vaše storky na 724 634 634. Může to být klidně anonymně, tak se toho nebojte.

0: Cringe Minute.
1: Posloucháte fajn, tohle to byl Šimonov a před náma je Cringe Minute. Dneska se o svoje trapno podělil Filip. Ten mi napsal, kámoš si šel v obchodě vyzkoušet kalhoty, ale když vyšel z kabinky, vůbec si nevšimnul, že si nechal na zadku přilepenou cenovku. Prošel tak půlku obchodu, zastavil se u pokladny a až tam mu prodavačka řekla, že tu cenovku má pořád na sobě. Nejhorší bylo, že kolem něj celou dobu chodili lidi a někteří se už smáli. Já jsem tam byl s ním a samozřejmě jsem si toho všiml až úplně poslední. Samozřejmě ti budu věřit, že jsi z toho všiml až poslední, že jsi s kámošem nedělal srandu, ale nejvíc jsem si teda ulet, chodit jakoby, když chceš koupit kalhoty, tak k té pokladně přijít s těma kalhotama na sobě. Co na to jako říkají?

0: Posloucháte Fajn a my se pomalu, ale jistě blížíme ke konci, ale ještě než vás opustím, tak si dáme Lady Gaga a The Dead Dance. Lady Gaga je borka, která napsala svůj první song už ve 13 letech a ještě větší bizár je, že později měla na vysoké škole spolužáky, kteří založili facebookovou skupinu s názvem Stephanie Germonata You Will Never Be Famous. Tady si to představte. Někdo vám na škole řekne, že z vás nikdy nic nebude a o pár let později je z vás Lady Gaga. To je prostě nejvíc.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
2: Fajn.

0: končí. Tři společné hodinky utekly jako voda a ten úterok jsme zvládli ve zdraví. Vzhledem k tomu počasí, co jsme k tomu měli, tak to bylo naprosto geniální. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí, taky spoustu blbostí, jak jsme na to u nás zvyklí, že jo? Díky, že jste u toho byli se mnou, bez vás by to prostě nešlo. Já se s váma loučím, ale s Fajnem rozhodně zůstaňte, protože po mně talentovaná, mladá, blondětá herečka a zpěvačka Sáranov, která pro vás dneska má jubilejní 20. díl Next Generation. Jsou to taky 2 roky, co už tady u nás maká, takže díl než já. OK, tak já už jde nekam prostor. Za ně už jenom ty 2 slova. Papalala!
1: Fine Drive, Jindra Žampa.

0: Drink sin k neostu. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Já jsem Sára Nov a ty právě posloucháš Fajn Radio a jeho Next Generation. Dneska je to můj už 20. díl a zároveň 2 roky, co jsem tady v tomhle pořadu a já si pamatuju, jak jsem v prvním díle pouštěla svůj single Necítím lásku, takže jsem si řekla, že si ho tady symbolicky pustíme i dneska. Já jsem Sára Nov a tohle je můj single Necítím lásku.
1: Next Generation.

0: Generation. Dohrávám můj single Necítím lásku a pokud chceš slyšet více mý hudby, tak vydrž úplně do konce, protože za takových 20-25 minut pustím moji nejnovější písničku Nesnáším, co snášíš. Teď už Alanessa Barrett a její taky nový single Too Fast to Live, Too Young to Die.
1: Fine.
0: Next Generation.

0: Next Generation.
1: Právě si slyšel song Pedal z nového alba od Ariany Grande, která nedávno vydala stejnojmenný album. No a jako další ti tady dneska pustím Adélu a její KG, bitch. Hey! Next Generation.

0: Next Generation.
1: Number one hit music station.
2: Právě dohrál můj single Hot, ke kterému najdeš na YouTube i vizuál, a pokud bys ho chtěl slyšet naživo, tak bych tě moc ráda pozvala na festival Skalky Fest v Novém Jičíně 22.8. Já hraju od 7 večer a pak například Nobody Listen, Kleb, Rohony nebo třeba Dorian, takže jestli tě máš poblíž a zajímalo by tě to, tak určitě dojdi. Já se na tebe budu moc těšit, protože je to po delší době zas nějaká akce, na které hraju na Moravě. Takže pokud jsi z Ostravy, Valašského Meziříčí, Frenštátu pod Radhoštěm nebo třeba Frýdku Místku, tak se na tebe těším 22.8. v Novém Jičíně na akci Skalky Fest. No a potom tady mám ještě druhou akci, na kterou bych tě moc chtěla pozvat. V Českých Budějovicích budu hrát 29.8. a více info vlastně zatím moc nevím, takže to určitě budu dávat vědět na svých sociálních sítích, kde mi samozřejmě můžeš sledovat. Na Instagramu jsem jako sara.nof.icial a všude jinde prostě jenom jako Sara Nof. No a v září 17.9. tu mám samozřejmě i něco pro Prahu. Proběhne taková akce, která se jmenuje Sustainability Summit, a kromě mě si tam budeš moc poslechnout třeba holky z podcastu Vyhonit ďábla, Anu Marii Hanzlíkovou z Refresheru, poslankyni Kateřinu Stojanovou nebo Báru Stárek z neziskovky Díky, že můžem, na kterou se já osobně těším asi nejvíc, a dalších 20 nebo 25 zajímavých lidí, kteří rozhodně mají co říct. Budeme tam řešit třeba AI, udržitelnost nebo ekologii, takže pokud jsou tohle taky tvoje témata, tak tě tam moc ráda uvidím. Teď už ale pouštím další song z mýho playlistu. Tohle je Bring Your Love od Madony a Sabriny.
0: Number one hit music station. Next Generation.

se sestřenicí jsme byli na dvorcích, kde měly být vylepený takový ty růžový plakáty právě k tomuhle novému singlu od Adély, jestli jste to třeba někdo zaregistroval na TikToku, ale už tam nebyli, lidi je prostě strhali a rozkradli a z toho z billboardu tam zůstala jen taková jako dřevotříska, takže Praho, děkujeme za nic. Každopádně to nic nemění na tom, že Adéla vydala absolutní banger, který teda aspoň minimálně za mě je song tohodle léta. No a protože dneska vybírám playlist, tak tady krom Adély samozřejmě nesmí chybět ani Nessa Barrett.

dohrála moje nejnovější písnička, která se jmenuje Nesnáším, co snášíš, a já budu moc ráda, když koukneš na videoklip na YouTube, protože nám to dal fakt práci. Natačili jsme to v Beskydech, odkud vlastně i pocházím, a kdo mě sleduje na Instagramu, tak asi zaregistroval video, kde mluvím o tom, jak jsme část videoklipu natáčeli taky u našich sousedů v bytě. A no, takže teďka trošku jako story time. Na natáčení klipu jsem potřebovala právě takovou jako spíše opotřebovanou vanu a sehnat ji bylo fakt těžký. My v bytě žádnou vanu nemáme, ptala jsem se na Instagramu, ptala jsem se úplně všude, ptala jsem se různých kamarádů, co mám z Prahy, protože jsme potřebovali právě, aby to bylo jako v Praze, ať nikde nejedeme daleko. Ale ti taky buď neměli, anebo měli takové, které se mi úplně nelíbily a nehodily do toho klipu, a nebo v to datum byly prostě pryč, protože byly prázdniny, že jo? Ale věděla jsem, že v bytě pod náma je přesně taková vana, která by se mi do toho klipu líbila a kterou bych tam přesně chtěla, protože před pár týdny se ten byt pod náma prodával a já jsem se tam šla jako podívat. Jenže ten byt byl už prodaný a já jsem se s těmi sousedy vůbec neznala. Myslím si, že jsou z Bruselu, mluví jenom anglicky, a právě před pár týdny koupili ten byt. A tak jsem si řekla, že za to nic nedám, a šla jsem za úplně cizíma lidma, se kterými jsem se nikdy neviděla. A šla jsem se jí zeptat, jestli si nemůžu v jejich vaně natočit videoklip. A oni, že jo, úplně v pohodě. Domluvili jsme se, dali mi v pátek klíče od celého bytu a že pro jakoby stejně jedou na víkend pryč na hory a že tam nebudou, tak ať si tam točíme, co chceme. Takže obrovský shoutout tady našim sousedům, kteří jsou mega hodní a doteď trošku nechápu a jo, jakoby cením. Takže pokud chceš vidět nejenom vanu našich sousedů, tak koukni na můj nejnovější klip na YouTube. Song se jmenuje Nesnáším, co snášíš, a jestli by tě zajímalo více mý hudby, tak si mě najdi na streamovacích platformách, kde jsem jako Saranov. Já už se s tebou loučím, tohle byl úplně extrémně dlouhý jeping a slyšíme se zas někdy. Ahoj. We are number one. Next generation. Number

0: ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Peteky, ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Thank you very much.
8: Fajn rád.

0: generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
1: Čau, tady Sofian.
2: Ahoj, ahoj, já jsem Pam Rebit. Posloucháš Fajn Radio?
0: Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
3: Od pondělí do čtvrtka.
0: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?
3: Fajn. Vždycky hot. Vždycky.